0: Já si myslím, že tam nejsou vůbec.
1: No a proč myslíte, že...
0: No, v tom vedru by tam takový lední medvěd roztál.
1: Ne, to je pravda, to mě nenapadlo. A nebo víte, co by taky mohlo být za zvíře?
0: No.
1: Třeba nějaký docela jiný.
0: Víte, že máte pravdu.
1: Jo.
0: No vidíte, už se k tomu pomalu blížíme.
1: No,
0: víte?
1: Co?
0: Teď ještě vědět o tom, jaký.
1: Ano, no, tak jak... to už nebyl takový problém. No,
0: to se nám vystříbří. To se nám vystříbří a my zatím vezmeme další otázečku, víte. Tak třeba tuhletu, když...
1: Ale jde nám to dobře, že jo?
0: No, výborně. Vždycky jenom o chlup to neuhodneme.
1: A, samozřejmě. To
0: tak já beru tady tuhletu. Italský výběrčí činže.
1: Italský
0: výběrčí. Umíte italský?
1: Italský? No tak dovedu, částečně dovedu, ano, ano.
0: A výběrčí činže italský náhodou, nevíte?
1: Výběrčí činže italský?
0: Jo.
1: No tak výběrčí činže, to je italský, myslím, jako, že italský,
0: ano. Italský, ano.
1: Italský výběrčí činže, to je ten, mám na jazyku, to je zajímavý.
0: Já už dlouho nemluvím italsky, tak ono...
1: Ano, člověk se úplně vypadne.
0: Ono,
1: právě.
0: Jako já si vám například už ani nespomenu, jak se řekne italský výběrčí činže.
1: No, to je neuvěřitelný, člověk z toho úplně...
0: Jo, no, tak to je, že vy už to taky nevíte asi, víte.
1: Ale počkej, já přemýšlím zrovna, italský to je, bajo, to je, vím to, to je ten přeci italský výběrčí činže. Jo, počkejte, není to ten činžáno? Činžáno.
0: To ne. Poslíte, pane, to se mejlíte. Ne, ne, no. To je správně. Činzáno.
1: A jo, činzáno už činzáno, nevím, činzáno.
0: To by musela bezpečně.
1: Ano.
0: A je to tavenej sejra.
1: A jo, sejra. Tavenej, že jo, takový, ano. Takový flaškách se prodává.
0: Tak ono jeho víc druhů, víte.
1: Ano.
0: Oni jsou i mimo flaškový takový.
1: Taky, že jo.
0: No tak co uděláme s tím italským výběrčím činže?
1: On je jako svislej, je ten výběrčí dost těžká otázka.
0: No takže bychom ho nechali stranou.
1: Třeba, jo.
0: Výběrčího, ono se to vystříbří nějak.
1: Ano.
0: A vezmeme další otázku.
1: Třeba,
0: vemte
1: další.
0: Zase nějakou tu vodorovnou, jo?
1: Něco vodorovnou.
0: Vodorovnou, ano. Tak třeba tuhletu. Množné číslo slova hudebník. No to je jasný.
1: Tak pro děti.
0: Čímhle na nás, víte.
1: Tak to hned napište.
0: Já to píšu rovnou. Množné číslo slova hudebník.
1: A jo.
0: Orchestr. A safra, safra.
1: Co je?
0: Safra. Přebývá mi jedno pole.
1: Jo. Vepředu nebo?
0: Vzadu.
1: Vzadu ještě k tomu?
0: Ještě k tomu vzadu.
1: No to je smůla tohleto. Když už to konečně víme, tak to mají za špatně natištěný.
0: To se potom špatně luští. Takový.
1: No právě, no. Tohle je těžký. Tohle.
0: To je těžký.
1: No jo, tak co bysme...
0: Tak co bysme... Takže bysme šli kousek dál, ne?
1: Třeba vememe něco.
0: Vememe ještě nějakou tu vodorovnější.
1: Třeba,
0: takovou,
1: ano,
0: jo?
1: Třeba.
0: Tak vememe třeba tuhle tu
1: ano.
0: C, vememe C.
1: Jo, co C? To je
0: C.
1: Vitamin, jo, nebo co?
0: C, otázka.
1: Jo, otázka
0: písmeno C.
1: Rozumím.
0: Otázka C, písmeno zní 12 měsíců.
1: No to chtěl znám všechny.
0: Jo.
1: To je leden, únor, březen.
0: Ano, podzim, zima.
1: Ano, to...
0: No jo, ale tohle to všechno má být na tři písmenka, víte?
1: 12 měsíců no. Na tři písmena?
0: No je to tady tak.
1: To je nějaký nesmysl, ne? To je, určitě něco popletli. No
0: takže taky no. Myslím, přece nemůžete vtěsnat 12 měsíců do tří písmenek.
1: No vole, jo.
0: Aby jsme takhle mohli důmat celý rok?
1: No vole, to je nějaká... To je nějaká...
0: Tak co s tím?
1: No já nevím.
0: No, takže bychom to zase nechali stranou, ne? On se to vystříbří.
1: Ono se, jo, budete zkuste něco...
0: On se to vystříbří.
1: Zkuste něco jinýho.
0: Takže bychom...
1: Co tam ještě máme?
0: Máme to třeba tady tohleto... tažný pták. Tažný pták.
1: To je zase taková nejasná otázka, no. Tohle, jo.
0: Ačkoliv, počkat, nemohl by to být papoušek.
1: Papoušek tažný.
0: No, no ten přece tahá z kastlíku ty planety.
1: Papoušek. To nemůže nic jiného být, to může být jině papoušek.
0: Tak já to napíšu rovnou, jo?
1: Napište to hned.
0: Píšu papouš.
1: No.
0: Safra. Nevejde se. Nevejde se. Nemohl by to být jenom papouš? Bez toho eku?
1: Bez eku, papouš?
0: Pepouš.
1: Ale nebo, prosím vás.
0: Papouš.
1: To je nějaký zmetek ty noviny, vám to říkám.
0: No to bychom takhle mohli hádat dlouho, víte?
1: Voleč, ještě, že jsme tak rychle prokoukli, no. Víte? Vy nemáte nahroštěný takový noviny doma, jo?
0: A víte, že má?
1: Jo?
0: Jo, vy myslíte, že by to tam v tom výtisku mohlo být správně?
1: No to nemůže být všude špatně.
0: Všem je to hned nenapadlo. No, tak víte co, pojďte, půjdeme k nám a tam to krásně doluštíme.
1: No to je nápad, uděláme to u vás.
0: No, ještě, že nejsme nějaký malý blbci, aby jsme na tohle naletěli, víte?
1: Na to může naletět nějaký idiot.
0: Jo. Kdo, co?
1: Idiot, že na to může naletět nějaký, říkám jedně.
0: Co to je idiot? No. Jo, idiot.
1: Idiot.
0: Naletět. No. Jo, to je pták, to já vím.
1: Ne, pták. Idiot, to je člověk, jako vy a já.
2: Rádio Jihlava. 101.1

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ještě mi pak ta předsedkyně komise říkala, ten váš chlapec je takový veselý, co? Jsem říkal, proč myslíte? Tak měl takový veselý odpovědi. Jsem říkal, možná jste měli veselý otázky. To jsme teda neměli v žádném případě. Jsem říkal, na co jste se optali, že byl tak veselý? Normálně jsme se třeba ptali, jestli si teda bych chtěl bratříčka nebo sestřičku, nebo to věkový rozpětí, jak by si představoval, to my se tak ptáme každýho člena rodiny, abychom zjistili, jestli je tam nějaký celkový jednotný názor na tuhle věc. To je naprosto normálně, to nám nemusel tak odpovídat, jak nám odpovídal, víte? Říkal, a co vám říkal? Ani se neptejte. Co říkal, mě to můžete klidně říct, co vám říkal? No, tak on nám říkal, že jemu by nejvíc vyhovovala 16-letá dlouhonohá blondýna. Máme v pořadu taky připravenou pohádku a děti, a vy už ji měli za sebou. Moje Soninka už taky půjde spát, ona čeká, že? Ona už pátky nepotřebuje, ona už chodí do první třídy, ta už baví rodinu sama. No, ona je po mně, samozřejmě. Ona přinesla ze školy takovou legraci, jo. Všechny nás nutila, abychom prej říkali ping-pong a přitom nezavírali pusu, jo. No teď všichni, no, zkuste si to, no, to je opravdu, to zkuste, opravdu, to je velmi zajímavé, ing-kong, ing-kong, jo. Celá rodina tam kvílela, ing-kong, ing-kong, tam to vypadalo jak na čínském trhu, ona měla radost. Měli jsme návštěvu Náhlovský, ten otrávený, pač byl zase nemocný. Já se mu posmívám, on byl úplně vyřízený. Oni vám ukradli samolepící tu dálniční známku s celým předním sklem. Tak on naštvaný, teď Soninka pořád a dělá ping-pong a nezavírá pusu. Teď on ji nezavře stejně přes ty zuby, rozumíte? To bylo děsně veselý, jak všichni, včetně náležka, já ing-kong, ing-kong. A teď ona ke mně a já jsem nechtěl, mě to bylo takový, rozumíte, a proč bych to dělal? A teď já jsem takový osvětový otec, rozumíte? Já jsem si ji posadil na klín a teď se mi naprosto vážně říkal, Soninko, já jsem chtěl vysvětlit, co jsou to retnice. Jsem říkal, Soninko, v naší abecedě jsou určité hlásky, při jejich tvoření používáme rtů, proto se jim říká retnice, jako třeba P nebo B, víš? No, a když svému starému otci dáš za úkol, aby řekl nějaké slovo, ve kterém jsou retnice, a přitom nesmí použít pusu, tak ze svého otce děláš vola, Soninko, víš? No. Protože to je jenom vtip, protože samozřejmě to nejde. A ona mi říkala, tatínku, fakt to jde, já umím říct ping-pong a nezavřu pusu, hele, stolní tenis.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Na přímluvu ředitele cukrovaru v Dimokorech získal Zimmermann místo učitele na tamní obecné škole. A v Dimokorech své české nebe také dokončil. Hru napsal autor s úmyslem, aby byla kočovnými a ochotnickými spolky tajně hrána a připravila tak národ na převratnou poválečnou změnu. V režijních poznámkách pak budoucím inscenátorům

0: poručil, aby tento protirakouský text uváděli raději pod bezpečnějším titulem Sláva císaři. Bylo ovšem třeba text rozmnožit. Ve válečné době, kdy byl kopírovací papír jako strategická surovina pro civilní sektor nedostupný, vymyslel Zimmermann takzvanou živou kopírku. Ta byla schopna pořídit 27 kopií naráz. Nadiktoval svou divadelní hru všem 27 žákům čtvrté třídy Dymokurské školy. Ukázalo se však, že kopírku náročný text nudil a nepracovala bezchybně. Největší potíže jí dělalo tvrdé a měkké i. A již po prvních 5 hodinách psaní hlásila, že jí bolí ručičky. Nespolehlivou součástí živé kopírky byl syn místního četnického strážmistra, repetent Antonín Bauer. Ten si doma tatínkovi postěžoval, že místo hodin počtů, dějepisu a náboženství píší neustále něco o Havlíčkovi a Husovi. Rozhovor naštěstí vyslechla strážmistrova služka, dcera povozníka Horáčka z nedaleké vsi Nové Zámky. Dnes Zimmermannova ulice číslo 4. Tato Zimmermannova ctitelka ho naštěstí varovala. Těsně před domovní prohlídkou stihl autor všech 27 kopií své hry spálit a originál poslat jejímu otci. Ten jezdil pravidelně do cukrovaru pro krmnou melasu a mohl tedy předat nebezpečný text horlivému vlastenci, řediteli Hlušinovi. A tak se tento jediný exemplář českého nebe v šanonu Melasa Vídej pro budoucí pokolení zachoval. Ze svého skromného příbytku na půdě Dymokurské školy vedl Zimmermann čilou korespondenci s přáteli na frontě. Účastně s nimi prožíval jejich dilema bojovat za rakouský trůn, který z duše nenáviděli. Někteří z jeho uměleckých přátel se záhy odmlčeli. Zimmermann se zprvu obával, že padli. Ale brzy vešlo ve známost, že mnohým se podařilo přeběhnout do zákopů, které pod kompetenci rakouské polní pošty nespadaly. A tady se dostáváme k válečnému úkazu, nad nímž dodnes stojíme v údivu. Představme si to konkrétně. Zoufalý raport za raportem mu z fronty nepřestával psát Fráňa Šrámek a Stanislav Kostka Neumann, kteří zůstali jako většina českých vojáků v rakouských zákopech. Ale třeba už malíř František Kupka z Opočna a sochař Otto Gutfreund, mimochodem pozdější autor Babiččina sousoší v Ratibořickém údolí, už vystrkovali hlavy ze zákopů francouzských. A jiní kamarádi jako spisovatelé František Langer, Rudolf Medek a Josef Kopta hloubili legionářský úkryt v zamrzlé půdě Ruska. A aby toho nebylo málo, Zimmermannův kavárenský společník Jaroslav Hašek si přišíval na rubášku hvězdu komisaře právě vzniklé Rudé armády. A největším českým paradoxem je snad to, že zatímco mladý poručík Jan Masaryk je dekorován rakouským řádem za statečnost, jeho otec Tomáš Garrigue Masaryk jako vrchní velitel legionářských vojsk Rakousko-Uhersko boří. Když se dnes zastavíte na návsi kterékoliv z našich vesnic, podle pomníčků se jmény padlých v první světové válce poznáte, že každá z nich musela za tuto válku zaplatit krutou daň. Jak se postavit k tomu, že Češi umírali na protilehlých frontách, i na to se snaží odpovědět Jára Zimmermann ve své poslední hře. Objevuje se v ní řada velkých postav naší historie. Možná, že ne všechna jména a všechny události vám budou známé. Buď proto, že jste v hodinách dějepisu nedávali pozor, nebo jste chyběli, nebo vám to vůbec neřekli.
1: Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak, dobrý večer. Rozhodla jsem se vám napsat komickou příhodu, píše paní Libuše Čtvrtničková, která se nám povedla na naší svatbě před x lety, a to v roce 1970. Umíme si představit. Pokud bude vybrána tato historka nebo tato příhoda k převyprávění bolkem polívkou, nedovedu si představit lepšího interpreta, prosím. No tak, brali jsme se v lednu, byly kruté mrazy a hodně sněhu. Moje matka si přála, aby svatba byla v kostele. Můj nastávající v životě v kostele nebyl, neb pochází z nevěřící rodiny a byl tedy bez vyznání. No, tak nevěřící ani nevěřil v kostele, že v kostele může být hezky. Nevěřil to. A takže on nikdy nebyl v kostele. No dobře, no, pan Čtvrtníček. Doufám, že to napravíš, když se to může. Před svatbou jsme byli pozváni na faru k předběžnému pohovoru. Krátká lekce, jak se máme při obřadu v kostele chovat. Pan farář tolerantně svolil k tomu, že můj snoubenec, i když není křesťan, bude v kostele oddán. V kostele ministroval starý Šimon, figurka jako Fernandel, v závorce figurka jako Fernandel. Starý Šimon byl známá vyškovská figura, on totiž se takzvaně zadrhával. On se zadrhával ovšem v akci. On se zadrhával v čase, rozumíte? On viděl třeba přeběhnout kočku, on se na ní podíval, jak ona přeběhne. A zadrhl se. A takhle byl zadržen. Tedy zadrhnut. Zadrhnut a potom zase zpamatoval a šel dál. A takhle se mu to, jak on byl tam s tím kadidlem, rozumíte? Jo, my křesťané víme. Byl s tím kadidlem takhle a najednou prostě něco zpozoroval, nikdo neví co, a on se zadrhl, starý Šimon. No a ten nevědoucí ženě, který byl poprvé v tomto prostředí a neznal ty rituály naše katolické, myslel, že starý Šimon, když to trvalo už tu minutku, že mu to kadidlo, tu kadidelnici podává. No tak jí vzal. Asi když on mává, tak já musím asi mávat taky. A jí zamával takhle nad hlavou trošku, jako pilně mával. Jenomže starý Šimon samozřejmě si to nechtěl nechat líbit a tu kadidelnici mu chtěl vyrvat, tak vznikla taková šarvátka. Farář nevěděl, co má dělat a ti svadební hosti už se trošinku začali smát. Konečně se starému Šimonovi podařilo to vytrhnout. A jak se ti hosté svadební smáli, tak se smála tady taky Libuška Čtvrtničková, tehdy v 70. letech. Dneska už Libuše Čtvrtničková Zvyšková, tedy Libuška, nebo také Libuša. A tak se ona začala smát, jenom maminka, která vůbec nespozorovala nic, máš slzela jak maminky na pohřbech. Nazvěme tu svatbu správně, přátelé. Nazvěme ji pohřbem svobody. Ano, takže na tomhle pohřbu svobody, čili na svatbě, maminka zauslezená nevěděla nic, a jenom viděla najednou zádička ty svoji Libušky, jak se tam v kostele je zima, no tak na ně vrhla kožich. Aby tu Libušku ohřála, rozumíte, nerozumíte. Ona, to vypadalo, že ona ze zadu, rozumíte, nebylo to. No někdo rozumí, ale teda je nás nějak málo. Ona myslela, že jektá ta Libuška, že jektá, tak vydala ten kožich. No to už se všichni opravdu smáli, Savlenčané se smáli, pan farář se trošku smál a teď došlo k tomu polibku, protože pan farář říká, prosím vás, urychleme to. Už se snad polibte, nebo co? Polibte se mi. A teď ten ženich prostě vzal ten závojíček, jak ho takhle dával, tak si všiml to, protože jak Libuška plakala, tak ono, ty umělý řasy, jak se tehdy v roce 70 nosil, tak se jí přilepil na ten závojíček, přilepili, a on jak to zvedl, tak najednou vidí ty umělý řasy přilepili na tom závojíčku, tak to už se smála. Došlo k takové takzvané hubičce, takzvané... To je krásná, jsem řekla Zvyšková, tak to je... Ještě jednou děkuju paní Libušce Čtvrtničkové. Pan Roučka tady se napsal krásnou věc. Pan Roučka je z Prahy. Pan Roučka z Prahy, výtvarník, napsal, že došlo k zajímavé věci. On jel svým vozem, když tu vidí dva vozy. Jeden, ten vůz byl zaparkován v příkopě směrem tam a druhý v příkopě zaparkován směrem zase onde. Řidiči byli bezvědomí. Když se k ním přiblížil, vzkříl si napřed jednoho, pak do druhého a oba měli takový boule. Ti řidiči měli boule. Přihodilo se toto, že oni totiž byli strašně rafinovaní, ona byla mlha. A jak byla mlha, no tak samozřejmě každého napadne sundat si to v okýnko a pozorovat. A my jste viděli lépe. No a došlo. Tomu se v žargonu říká čelní náraz. Jiří Prudel z Mimoně. Jiří Prudel z Mimoně má krásnou věc. Jiří Prudel z Mimoně, to je taky jméno, to už stačí vynechat U.
2: Já myslel Mimoň.
1: Vole, totiž jeho manželka zase opakem nás, chlapů prostě, kteří víme, co je Hilsner, co je Schweiz aparát, který umíme se do ty Hauptny podívat, jo? Takže vlastně, i když nevíme, tak vlastně víme, protože my umíme, máme ty pohledy. A tady ta manželka o pana Prudela, paní Prudelová, ona je učitelka Prudl, ona je učitelka angličtiny. Ona učí angličtinu a ona opravdu technicky, a on píše takový krásný důkaz, pan Prudel, jak ta jeho profesorka opravdu neví, protože on něco chtěl koupit. A jezdil, byla zima, on jezdil od obchodu k obchodu. Jezdil a hledal nějaký zboží, píše víno, že nebylo tedy dobrý víno, tak několik obchodů. A vždycky se zastavili v té zimě a on, aby nebyla zima, tak vždycky nevypnul prostě to, ten motor, nechal ho jet, dal tam tu ruční brzdu, že ho zatáhnul ruční brzdu a tak ten neutrál, tam si našel ten neutrál a říká, čekej a top. Když přišel poprvé, po druhé, po třetí a po čtvrté, bylo nápadný, protože ona vždycky seděla, paní Prudelová, a takhle kvedlala tou šajtrpákou, tou levou profesorskou rukou. A on říká, co pořád blbneš? On říká, co pořád blbneš s tou šajtrpákou? On říká, no topím, ne?
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. If love was a word, I don't understand. The simplest sound.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ano, tak se má slavit Silvestr. Ale cokoliv se má tak slavit, aby se sešli lidi, kteří se mají rádi, a pokud se ještě nemají, aby se tam do sebe zamilovali. To znamená nachystat něco k jídlu, protože s plným žaludkem vždycky napadají člověka takový milostný myšlenky. Já jsem si taky pozval sestřenky svoje, tady Boženku, Aničku, Libušku, aby se trošku poznali naši rodinu. Tamhle ještě Pavlínka Severinová, jestli může vstát. Když tak, Ladíku, zvedni trošičku, abyste to všechno viděli. To je náš Joška, víte, že jsme všichni fortelní, ale nejen tak, co do tvaru, i do práce. Já byl strašně pracovitý dítě, až mě vyhnali z domu jednou. Proto já jsem nerad, když třeba ty Silvestry poznamenal doktor Rajko Doleček, pokud vám ta jména budou něco připomínat, tak jde o podobnost čistě náhodnou. Nebo doktor Plzák. Se namontovali do Silvestru a teď mluvili o obezitě. Co to je? To jako kdyby byl člověk oplzlej nebo něco. No, jsme přece v životě neříkali, náš tatínek byl udělaný, byl od černého řemesla, ale měl pupík. A řeklo se, přišel tam ten, no, já mě říkali malý Laďa, on byl velký Laďa, on je takový pěkný, usedlej, pupku říkali usedlej. No a dneska to je, jako kdybyste udělali něco špatného. Zkusili jste sestřenky jít a říct nějaký babi, vy jste vychrtlá. Ale kde jaká takováhle vyschlá treska řekne, vy jste tlustá. Jak si to dovolují, mně se líbí, jak Helenka Růžičková vždycky říká, já nechápu to, Rajko Dolečko, proč se právě do nás tlustých strefuje. Když nebejt nás, na kom by si udělal tak levně do centuru. Něco na tom je, protože vy prostě, hele, chcete, kdyby on se snažil, dejme tomu, když byl ještě mladší, samozřejmě teď už by to nešlo. A přišel pak do porodnice podívat se na svého prvorozeného a teď ho dovedli k inkubátoru a tam ležel Cízler. Víte, to je o zhroucení. Ale kdyby řekli, tady máte dcerušku a tam ležela Růžičková Helenka, to je. Víš, že už nemusí dělat další děti. To už má vlastně hromadu dětí do... v tom jednom. A náš tatínek vždycky říkával, všichni lidi by měli být tlustí, protože tlustí lidi nezávidějí. Tlustí lidi jsou veselí, jsou klidní, protože mají dobře obalený nervy tukem. Nestarají se o druhý, protože od božího rána mají do starosti sami ze sebou. A tatínek to vždycky dokumentoval, my jsme se těšili, že tatínek se obouval. On nosil vysoké boty a teď vždycky on vypadal, si chtěl zavázat botu, asi jako havajec, když chce lovit perlorodky. Nabral dech a pod hladinu. Teď to tam montoval, když mu to nevyšlo, tak zase vyplaval na hladinu, na dech si. A zase ke... na potřetí se mu podařilo zavázat si bodu a prdli mu kalhoty. Takže to vypadalo jako takový zvláštní tkalcovský stroj, ten si zavázoval levu a maminka ho zezadu zašívala. Ale v něčem měl pravdu, on nás jednou přesvědčil, že lidi prostě, kteří jsou silnější takový, tak nejsou zbrklí v úsudku. Nejsou hysterický, my jsme jednou stali všichni vytřeštěni a tatínek jediný klidnej s tím pupíkem povídal, no tak co, no, ať zhoří, postaví se novej, sousedovi hořil barát. Takový to. Takže ono to mělo ještě dneska tak to neocení ti lidi ve městě, protože se úplně jinak dneska žije. Dneska třeba nevěsta až na ty radnici nebo na v té sezdávací místnosti řekne, maminko, k tomu se nelísej, to je svědek, tohle je ženík. Až teprve tam říkají, kdo je kdo, to dřív nebylo myslitelný. Já vím, že v tom trošku roli taky hrál majetek, ale přece jen ty lidi, když našla dívenka zalíbení v mládenci a navzájem to zalíbení vzniklo, tak šla navštívit rodina ty dívenky, rodinu toho chlapce do vedlejší vesnice, jako by ze zdvořilosti, ale šli omrknout, jestli ten barák skutečně mají opravdu, jak říkali, se všema čtyřma stěnama. A pak zase chlapec, ale tam teď se koukají navzájem, jestli nemají v rodině blbce, protože by to mohlo být jedičný. Blbce měli, ale po dobu návštěvy schovaný ve sklepě. No a to, a my jsme tohle, ale my jsme jako rodina nemuseli dělat, protože my byli všichni úplně stejně tlustí. Takže já jsem tam šel sám a řekl jsem, takhle vypadáme všichni, okrát holky mají prsa. Všichni už všichni znali.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Já jsem strýček Jonáš Ameriky. Tady máš dolar, jdi mě oznámit a kup si za to nějaký pozemky.
1: Vypravuj mi něco o té Americe.
0: Jo, v Americe. Tak v Americe tam mají domy po schodí nahoru a to samé mají do země. Já jsem ku příkladu chtěl 14 poschodí, ale mě to nepovolili, jak si kvůli základům, páč kdyby jsme bývali kopali základy, tak jsme se dostali do toho, do Japonska. Co je zajímavé, že mám domovníka Japonce, poněvadž on to má ze spoda domů blíž.
1: A co dělá bratranec?
0: Bratranec? Tak ten umřel. Ten umřel, měl strašlivou smrt, on se utopil v mlíce. On měl velký kravinec, tam měl hodně krávy a tak a svažovali mlíko v takovým velikým kotli obrovským. On tam šel na kontrolu, uklouz, spadl do mlíka, utopil se a našli ho třetí den v jedné kavárně v kafi jako škraloup.
1: Chudák jeho žena, to muselo ale sebrat, co dělá.
0: Jo, žena, ta taky umřela. Ta se upidlovala. Jo, upidlovala se to říká. Bratranec Anton jí koupil prádelnu a ona chtěla hodně dělat jaksi. Dělala i mrvére, teda i v noci. Pidlovala taky přes čas a strčila si ruce do válce, vyšla na druhou stranu potom jako límec a teď ji tam nosí jeden na krku.
1: A co sestra?
0: To víš? Jo, ty to nevíš. Ona taky umřela. To byla ředitelka zoologické zahrady. Ona krmila krokodýla, dávala mu k jídlu. Žádlu játra, krokodil se rozumí, to je divočák, že jo, jak je, ona se ohlídla a uchousí až u holínek.
1: To jsou teda ty děti úplný siroci.
0: Jo, a to víš, že ty děti taky umřely.

Teda nevím. No ti vzal vítr. Oni šli ráno do školy, přišel ten tlustej, hnusnej, silnej vítr a pšš, děti pryč a našli po nich jen penál.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Zvýšení turistického ruchu je věc chvályhodná a prospěšná. My poznáváme cizí kraj, cizí mrav. Zahraniční turista pak pokochá se krásou naší domoviny. I památná místa budou zvelebena. Tak u příkladu na zdi hradu Velhartice se vedle nápisu Nosnedl Klatovi 246 objeví Uma Šejk Perzie věryto malajskou dýkou. V brdských lesích vzpomene elegantně oděný indián válečné stezky dědů, na císařské louce budou před koženým stanem eskimáci porcovat soba. Ačkoliv naše obec není právě význačným letoviskem či lázněmi chvalné pověsti, přece se nás celá akce dotkla netušenou měrou. Alois Sloup, řezbář, co bydlí za kostelem, má bratrance v Austrálii. Dřív jsme to přecházeli taktním mlčením, ale poslední dobou, když je to dovoleno, se zajdeme občas pozeptat, co nového v Melbourne, jaký je stav vody na australských tocích, i jinak lehce rozprávíme. Onehdy povídá Sloup jen tak mezi řečí, že Fred, jako bratranec, přijede koncem srpna na návštěvu. Srdce prý zavolalo, přes oceány a kontinenty do rodné výsky Australan přilétne. Tak to povídá a přitom klidně vyřezává betlém. Nás však tato zpráva vyburcovala k horečné činnosti. První začal předseda. Na schůzi výboru překvapil všechny přítomné návrhem, aby do znaku obce byl umístěn místo užovky divoký australský králík. Všechny to zarazilo, ale když jsme pochopili příležitost k proslavení vesnice, roztrhl se z návrhy pytel. Obnovíme kanalizaci po předcích, zapřísáhl se okresní hygienik. Vzpomeneme si, kde byl rybník, vřískl po rybník. Zeptáme se ve městě, kudy vedla silnice, prohlašoval cestář. Zavedeme petrolejky, louče čadí, volá rozvášněný elektrikář Krupka. A když se i soused Linka zavázal, že bude pást kozu jinde, aby mohli zase jezdit vlaky, přišel se svou troškou do mlýna i předseda JZD. Já, soudruzi, řekl a praštil pěstí do stolu, štěstí, že máme srpen, mu ukážu žně v plném proudu. Tichý a ušlápnutý agronom Pešek se snažil namítnout, že ještě není zase to. A hele, řekl předseda, aspoň nebude práce s výmletem. Ale 15. piju, pánové, jako by byly dožínky. Termíny v kalendáři jsou mi svatý. Ale co ukážeme Australanovi, šeptl ušlápnutý agronom. Kohoutí zápasy, zareagoval veterinář. Ty jsou za mořem oblíbený a dva kohouty snad v družstvu seženeme. Při nejhorším nám vypomůže školník vodička, ten jich má nejmíň 8. Co vypomůže? Odevzdá je, řekl předseda a napsal výnos. Jak tady ten chlap vlastně bude dlouho, napadlo ušlápnutého agronoma. Asi 10 dní, prohlásil tetiva, který bydlel hned vedle Sloupa a měl všechno z první ruky. Hergo, tak dlouho kohouti zápasit nevydrží. I když je budeme popichovat, zachmuřil se tajemník. Musíme vymyslet ještě něco. Ponocného návrh, aby Australan skákal ve stodole z trámu do slámy a tak si užil, neprošel. Také návštěva koupaliště byla zamítnuta, protože Australan šťoural by v něm jistě hledal vodu. Plavčík Masák přišel sice v očekávání z propitného s konstruktivním návrhem, aby se dno nádrže natřelo na modro a on, že by z kabiny dělal šplouk šplouk a občas křičel topím se, čímž by iluze byla dokonalá. Ale co dělat v případě, že by Australan iluzi podlehl a chtěl si zaskákat z 5metrového prkna? To nevěděl nikdo. K večeru jsme však přesto sestavili program rodákova pobytu u nás. Vypadal takto. První den. Uvítání před kašírovanou školou, poté slavnostní zahájení kohoutích zápasů. Druhý den kohoutí zápasy. Třetí den kohoutí zápasy. Čtvrtý den kohoutí zápasy. Pátý den slavnostní zakončení kohoutích zápasů a hostina s poraženým. Šestý den – beseda o kohoutích zápase. Sedmý den – beseda s Pavlem Kohoutem. Osmý den – promítání filmu o kohoutích zápasech s Hřebínkem na život a na smrt. Devátý den – slavnostní zakončení Australanovy návštěvy a předání čelenky z kohoutího peří. A tak nastal dlouho očekávaný den. Před Ladovskou školou visel obrovský plakát s heslem Vítej, milý Frede Sloupe, zas tě náruč rodná houpe. Ve výloze samoobsluhy se skvěly nápisy Mluvíme finsky a nářečím Siuxu, neboť jsme předpokládali, že v těchto jazycích se s námi Australan chtí domluvit nebude. V hasičské zbrojnici byli od časného rána ukryti kohouti, které agronom pošťuchoval klacíkem, zatímco náve se pomalu plnila. Na žerdi měl původně vlát australský prapor, ale protože si nikdo nemohl vzpomenout, jak vypadá, vyvěsili jsme alespoň vlajku místního slavoje, nad kterou kovářka přišila pentličky Nazdar. V levé části náměstí byli podle velikosti seřazeni žáci devítiletky, kteří pod vedením harmonikáře Douši cvičili píseň Touha po domově. Zvláště malebný obrázek skýtali žáci 6B. Podle návrhu ředitele školy byli každý žák a každá žákyně opatřeni na bříšku mošničkou a poskakujíce představovali klokánky. Napětí vrcholilo. Byl přinesen chléb se solí, děti rozkošně hulákali píseň, kohouti zuřili, jeden dokonce agronoma klofnul, pentličky vlály a žáci 6B poskakovali s mošničkami radost pohledět, když se doprostřed slávy přišoural Alois Sloup v jedné ruce betlém, ve druhé dopis. Tak nic, řekl. Fred nepřijede. Odložil návštěvu na neurčito. Předseda smutně rozpustil shromáždění. Ředitel školy ve snaze zachránit situaci navrhoval, abychom alespoň oslavili 16. výročí zrušení pastoušky, ale to už byl na náměstí sám. Fred Sloup přijel nikým neočekáván asi za 14 dní. Poznali ho pouze 3 výminkáři a uličník Jarda Slabihoudek mu prakem srazil klobouk z hlavy. A dobře mu tak, cizákovi. Australan nebo Eskimák. Ať vidí, že my Češi před ním páteř neohneme.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No a jak se tak bavili o těchto uměleckých problémech, jo? Tak vůbec nezaregistrovali, že daleko nejhůř je na tom Cezar. Toho nemohli vůbec najít. Až ho našli úplně stuhlýho v šatně, tak za ním přišli a říkali, prosím tě, zvládneš to? A on řekl jenom... A šel na jeviště, že jo, tam vystrčili, to se odehrávalo na šikmě celý, v Janáčkovém divadle. To byla taková šikma, to je takový to zařízení, aby vy jste dobře viděli a herec se snadno zabil, že jo, takhle dolů, jo. Ten Cezar měl tu obrovskou nevýhodu, že balancoval na vrcholku té šikmy, jo. Díval se dolů a dole šel Antonius s Kleopatrou, navíc neměli se moc dva, tyhle ti dva rádi, že jo, tak se na sebe dívali a ten Antonius takovým vznosným hlasem řekl, odkud přicházíš, Gáje? Ten se na něj podíval z vrchu a říkal, z Králova pole, vy vole. No a opona šla dolů, že jo, protože co chcete dělat dál, že jo, to nejde bez Cezara. Navíc ti lidi se chlámali zrovna tak jako vy. A to byla tragédie, že jo, celý. Ne to, že se chlámali, ta hra byla tragédie. A to dál nešlo, že jo, no a navíc jeho to stálo asi 15 tisíc, to na tehdejší dobu jistě nebyla zrovna malá částka. Podívejte, třeba Lucerna, já viděl Lucerna, to je krásný představení, že jo, teď tam je ta situace, kdy přichází ta kněžna do toho zámečku, se chce jít podívat a ten mlynář jí má počít Lucernu a doprovodit ji tam a to a slibuje, že ano, a kněžna, tak potom mi tu Lucernu dáte a odjíždí takhle na točně, to je takový to točící zařízení na jevišti, odjíždí dozadu, to měla, ona odjela, ale už neměla přijet a ona znovu přijela. To bylo pro to dvořanstvo takové mírné zděšení, ale ještě se s tím tak nějak jako vyrovnali. Jako. Takže paní kněžna zase odjela a v zápětí zase přijela. A už rychleji, jo. To už bylo pro to dvořanstvo takový mírně unapetitlich teda. To už jako nechtěli tohleto, ale ona odjela zase a přijela ještě rychleji. A teď se to zrychlovalo čím dál víc a ta kněžna rotovala na tý točně. Protože ten člověk dole, co to obsluhoval, ten odešel, ten zmizel. Než ho našli, než to zastavil, tam se to nějak vymklo z těch zubů, než ho našli, tak ta byla uježděná na to. Pak ji odnesli teda chodinku z té točny, že jo, a hra pokračovala. Ve stejné hře jeden kolega, který vždycky měl pozdější nástup, ta hra vždycky začínala ve 2 hodiny a jednou mu neřekli, že začíná o 2:30 a on vždycky chodil přes jeviště do šatny. A vy, jako vnímáme publikum, už tušíte, co asi následovalo. No, samozřejmě, on šel zase přes jeviště do šatny, že jo, a vpředu už si jeho kolega odříkával monolog mlynáře a on šel kolem něho a říká, co blbneš, vole, ty si to zkoušíš, nebo co?
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já abych se snad zbláznila a ty si tady děláš ty svý pitomý křížky. Tak se na to podívej. Malovali jsme předloni. Konzol vypadává. A ty si škrtáš sportku.
2: Já nemusím škrtat. Můžu si chvíli číst?
1: To je nápad. Co také, že by se šel podívat na děti? Nemám je kde vykoupat, vana je plná prádla. Jenže můžu já prát? Nemůžu.
2: Nemůžeš.
1: Prát můžu, ale věšet nemůžu. A víš proč?
2: Jo.
1: Jdu věšet na půdu prádlo a je tam hamačka. Drahá sousedko, povídám jí, proč k sakru věšíte vždycky, když já věším? A víš, co ona mi řekla? Povídá mi, ale to je omyl. Já nevěším, když vy věšíte, vy věšíte, když já věším. No, tohle řekne ona mě, ona, že já věším, když ona věší. Co by si na to řekl?
2: Co je tu takový ticho? Proč nic neříkáš?
1: Co mám říkat? Stejně mě neposloucháš a čteš si noviny. Tohle je život.
2: Já nečtu, tady listuju, prohlížím si nějaký obrázky. Poslouchám tě, no.
1: Posloucháš, jo. Já to vidím, jak posloucháš. Čteš si o nemožném útoku slávy, jako kdybys to četl poprvé. Tak ještě tak, kde koho pokračuješ?

0: Pověsila jsem hamačku. Takhle ke komínu do průvanu, aby dobře schla.
1: Máš úplnou pravdu. Je v pořádku.
0: Jenomže hamačka si tam visí a schne, když na půdu přijde hamák a povídá: to jste neměla, sousedko, zrovna do průvanu, ona byla tak na cemr.
1: Víš, že s tebou docela souhlasím.
0: Já ještě vysvětluju, že ona neměla věšet, když já věším, ale on neposlouchá a povídá: oko za oko, věšení za věšení, teď pověsím já vašeho muže. A vzal tě a pověsil tě.
1: No. Samozřejmě.
0: Do kouta, co jsou ty saze, víš?
1: Ovšem, ovšem.
0: Mně už vůbec do věšení nebylo, prádlo jsem nechala ve vaně a hamák, abychom to prejdali spolu dohromady, když on je teď vdovec a já jsem vdova. Co ti mám povídat, já nebyla proti a tak hned k němu.
1: No dobře, dobře, byl nejvyšší čas.
0: A jen jsem u něho, on hned koňáček, abych se neupejpala, že prej už nejsme žádný zajíci, škoda ztrácet čas. Tak jsem se neupejpala a zítra se berem. Slyšíš, Hergot? Zítra se vdávám za hamáka.
1: Ano, ano, ano.
0: Dost.
1: Já bych...
0: Dost, to už přestává všecko, naložený do novin jako pokurka do láku. To už já se z toho zblázním, já se zblázním.
1: Prosím tě, aby ses nezbláznila. A já vůbec nemusím číst. Já si můžu na chvíli lehnout.

101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.

Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Koupou se dva ve vaně, když ona se ptá, vydržíš dlouho pod vodou?
2: Proč se ptáš?
1: Právě se vrátil manžel.

0: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
4: Už tam budem?
5: Nech toho!
4: Raději už tam bude.
5: Přestaň! Štěl mě vedro!
6: Pohodová cesta? To chce kuře.
4: Mňam.
6: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mionetto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Jsou tu zprávy, vítám vás. Policie včera zasahovala v budově pražského magistrátu, zatím nikoho neobvinila. Kriminalisté zadrželi dva lidi. Policisté podle Seznam zpráv prověřují, zda se uplácelo v souvislosti s projektovými dokumentacemi při podání žádosti na odbor pozemních komunikací.
4: Jihlava aktuálně.
5: Nové dětské hřiště v Jihlavě připomíná film Jiřího Mencla Rozmarné léto i plovárnu, která tam u řeky bývala. Herní prvky mají podobu převlékacích kabinek či dřevěných loděk. Je tam bludiště v podobě šňůr s prádlem, velké dřevěné rákosí, v písku jsou i záchranné kruhy. Nechybí skluzavky, akustické prvky ani odpočinková místa. Město za novou hrací plochu ve sportovně relaxačním areálu Český mlýn dalo 12 milionů korun, z nichž 3 miliony poskytl sponzor. Britská policie zabavila během mistrovství světa ve fotbale přes 220 tisíc padělaných dresů v hodnotě víc než 18 milionů liber, to je v přepočtu 513 milionů korun. Hasiči varovali, že padělané dresy jsou mnohem hořlavější a nebezpečnější než originály. Hokejová reprezentace hráčů do 18 let absolvuje v těchto dnech kemp v Rokycanech. Pod vedením trenéra Jaroslava Nedvěda se čeští mladíci připravují na první vrchol sezony. Tím pro ně bude z kraje srpna prestižní Hlinka Grécky Cup v Edmontonu.
4: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Jsme uprostřed týdne, hezké ráno po zprávách s Katkou a nás čeká středeční ranní vysílání Rádia Jihlava. Jestli budete s námi, budeme jenom rádi, už jsme všechno připravili, jak se skvěle poslouchá. Hezký den a dobré ráno přeje Zbyněk Chlouský.
4: Rádio Jihlava 101.

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

0: Vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Víme, co se děje v Jihlavě.
2: Jihlava je v sevření uzavírek. V Jihlavě se během letních prázdnin sešlo několik rozsáhlých oprav silnic. Uzavřený je hlavní průtah městem okolí autobusového nádraží i další vytížené komunikace. Největší omezení pokračuje na hlavním průtahu Jihlavou. Uzavřený je úsek od Znojemské ulice kolem City Parku přes Brněnský most až ke vjezdu do zoologické zahrady. Do další etapy vstoupila rekonstrukce Kosmákovy ulice. Uzavřený je úsek od Masarykova náměstí ke Smetanově ulici a dále za křižovatku s Havířskou. Další omezení čeká Málerovu ulici. Dlouhodobá uzavírka pokračuje v ulici 17. listopadu. Stavební práce pokračují také v ulici Evžena Rošického. Uzavřená zůstává také Hrotická ulice mezi Pávovskou a Průmyslovou. Pokračuje rekonstrukce třídy legionářů i oprava dlážděného úseku ulice Úvoz. Opravy před Jihlavou omezují provoz na frekventovaném tahu 1.38. Řidiči musí počítat se zdržením i mimo město. Opravuje se vozovka mezi okružní křižovatkou Ráji a Rančířovem, kde je provoz veden kyvadlově jedním kruhem a řízen semafory. Stejný režim platí také mezi Třemi věžičkami a Zvonějovem. Všechny aktuální informace o dopravní situaci v Jihlavě je možné najít na webu jihlava.cz/uzavírky a na Facebooku Doprava v Jihlavě. Klidné léto a cestování přeje Rádio Jihlava.

0: Kalendárium Rádia Jihlava.
1: Jsme uprostřed týdne, přejeme hezkou středu a 22. červenec v kalendáři Magda a Magdaléna. V roce 1933 v tento den Willy Post skončil první solový let kolem světa za 7 dní a 19 hodin. V roce 1927 v časopise Pestrý týden se poprvé právě v tento den objevila postavička Ondřeje Sekory Ferda Mravenec v komiksovém příběhu o opilém mravenci. Tehdy ještě postavička nebyla určena dětem a neměla puntíkovaný šátek. V roce 1994 v divadle Spirála na pražském výstavišti se uskutečnila právě dnes česká premiéra světoznámého muzikálu Jesus Christ Superstar. A teď jedna fotbalová vzpomínka. V roce 2007 česká fotbalová reprezentace do 20 let získala stříbro po prohře s Argentínou ve finále mistrovství světa ve fotbale do 20 let v Kanadě. V roce 1958 se narodila zpěvačka a houslistka Iva Bitová a v roce 1993 zpěvačka herečka Eva Burešová. A když už jsme u těch zpěvaček, tak připomínám také textařku, americkou herečku a právě zpěvačku Selénu Gomezovou, která se narodila právě dnes v roce 1992. Přejeme hezký den.
0: Kalendárium Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijímací pohovor čerstvého absolventa práv v prestižní advokátní kanceláři. Co uděláte, když vám někdo položí otázku, na kterou nebudete umět odpovědět? Vezmu si 20 000 zálohu a řeknu, ať mi zatelefonuje zítra. Výborně jste přijat.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Vír ohrožoval provoz na dálnici D1 kousek před Humpolcem. Kuriózní zásah mají za sebou policisté. Na dálnici D1 ohrožoval provoz vír. Pohyboval se v úseku dálnice kousek od Humpolce. Dravce odchytla policie a skončil v záchranné stanici Zvířat v Pavlově. Projíždějící řidiče ohrožoval dravec a chvílemi byla situace velmi nebezpečná. Na místo proto vyjeli policisté z dálničního oddělení a snažili se dravce odchytit. Mezitím se ale přesunul do jízdního pásu ve směru na Prahu. Situace na místě byla poměrně nebezpečná, proto policisté za pomoci služební bundy, kterou se jim na vírách podařilo hodit, dravce bezpečně odchytili. Dravce si do další péče převzal pracovník záchranné stanice Pavlov, který dorazil na místo. Hezký den přeje Rádio Jihlava.
0: Hravé léto.

0: Všechno ví, a když neví, tak si to vymyslí.
1: Dobré ráno, co pak naše zlatíčka, už se ptáme našich dětí. Proč jdou někdy v noci?

psát. Protože když jsou Vánoce, tak je brzo tma a jdou vidět. A potom, když je léto, tak je zase pozdě tma.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezké ráno. V posledních dnech výrazně vzrostl počet případů falešných SMS od kurýrních dopravců. Pod záminkou pozastavení dodávky zásilky lákají od uživatelů osobní nebo platební údaje. Například společnost PPL zaznamenala jen za pondělí desítky dotazů od zákazníků.
2: Co se děje v kraji?
3: Na historickém Špícharu v Prostředkovicích na Jihlavsku zbývá dokončit část fasády. Restaurátorské práce ale budou pokračovat až příští rok. Po dokončení bude Špíchar, který se zatím otevírá jen příležitostně přístupný veřejnosti. Francouzští poslanci schválili legislativní návrh na ukládání doživotních trestů pachatelům sériového znásilnění dětí mladších 15 let. Informovala o tom agentura AFP. Podle ní poslanci opatření schválili na podruhé před konečným hlasováním o zákonu o ochraně dětí. Česká rekordmanka ve skoku o tyči Amálie Švábíková je těhotná. Bronzová medailistka z březnového halového světového šampionátu kvůli tomu přijde o srpnové mistrovství Evropy v Birminghamu. Kariéru ale nekončí, po porodu se chce vrátit.
2: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Pojďme se po zprávách dostat do druhé hodiny dnešního vysílání ve středu na Rádiu Jihlava. Ať se skvěle poslouchá, případně i vstává, jestli se vám nechce, tak to nedělejte. A hlavně dobré ráno a hezký den přeje Zbyněk Houbský. Tady je Rádio Jihlava.
2: Rádio Jihlava.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Dneska jsou nad Prahou vidět hvězdy a to se tak často nestává. Počasí stvořený pro dlouhý cesty, zdravím terminál A. S úsměvem jsem dostal padáka v práci, upřímnou závistí praskala kancelář. Budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

0: Tam na Jihlavsku.
1: Pojďme se podívat na dnešní dění. Jelibo Balkán. Milujete tamní muziku a letní večery se skleničkou? Tak potom nemusíte cestovat nikam daleko. Dorazte právě dnes na Masarykovo náměstí, kde vás čeká večer plný balkánské hudby, pohody a dobré nálady. Start dnes od 18. hodiny, no a představí se Saraf, balkánská hudba u Maringotky.
0: Kam na Jihlavsku?

0: Je mi hlava a my vám přejeme hezkou středu datem 22. července. Kdo je dnes v kalendáři? Magda a Magdaléna. Přejeme všechno nejlepší. No a právě teď také přidáváme další hudební nabídku, ať se dobře poslouchá. Příjemné ráno a hezký den přeje Rádio Jihlava.
1: Hravé léto na Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijde studentka chemie žádat o privát. A paní Bitná říká, slečno, vy máte ale štěstí. Před vámi tady bydlel taky chemik. Slečna se podívá na koberec, vidí tam skvrnu a říká, a tohle je potom chemikovi? Ne, to je ten chemik.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Volná na Jihlavsku začne v srpnu bourat budovu mateřské školy na Podhoře. Místo ní město postaví novou školku s vývařovnou pro 1500 strávníků. Dvě náhradní třídy pro děti radnice připravila ve středisku volného času Tempo. Stavba školky s vývařovnou bude stát přes 300 milionů korun. Areál se školkou by měl být hotový v roce 2029. Pokud to půjde, stavbaři by chtěli práce stihnout do podzimu 2028. Pro děti zbourané mateřské školy jsou připraveny dvě třídy v objektu střediska Tempo. Tyto třídy budou sloužit, než bude postavená nová školka, pak bude prostory znovu využívat středisko volného času. Nová vývařovna bude kromě mateřské školy sloužit i městské základní škole, soukromým školám, pečovatelské službě a domovu důchodců se stolůžky, které by měl Volné podle uzavřeného memoranda postavit kraj Vysočina nejpozději do roku 2032. Hezký den přeje Rádio Jihlava.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Prostřed týdne jste z rádia Mihlava, ale celá středa je teprve před námi a my vám právě teď přinášíme motto pro dnešní středeční den s datem 22. července. Tady ho máte. Všechno má svou krásu, ale ne každý. Fajn poslech vám přeje právě teď od mikrofonu Zbyněk Loucký. Prožijte hezký den tady v rádiu.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90, banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání 15.7.
2: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Jsou tu zprávy, vítám vás. Policie včera zasahovala v budově pražského magistrátu, zatím nikoho neobvinila. Kriminalisté zadrželi dva lidi. Policisté podle Seznam zpráv prověřují, zda se uplácelo v souvislosti s projektovými dokumentacemi při podání žádosti na odbor pozemních komunikací.
2: Jihlava aktuálně.
3: Nové dětské hřiště v Jihlavě připomíná film Jiřího Mencla Rozmarné léto i plovárnu, která tam u řeky bývala. Herní prvky mají podobu převlékacích kabinek či dřevěných loděk. Je tam bludiště v podobě šňůr s prádlem, velké dřevěné rákosí, v písku jsou i záchranné kruhy. Nechybí skluzavky, akustické prvky ani odpočinková místa. Město za novou hrací plochu ve sportovně relaxačním areálu Český mlýn dalo 12 milionů korun, z nichž 3 miliony poskytl sponzor. Britská policie zabavila během mistrovství světa ve fotbale přes 220 tisíc padělaných dresů v hodnotě víc než 18 milionů liber, to je v přepočtu 513 milionů korun. Hasiči varovali, že padělané dresy jsou mnohem hořlavější a nebezpečnější než originály. Hokejová reprezentace hráčů do 18 let absolvuje v těchto dnech kemp v Rokycanech. Pod vedením trenéra Jaroslava Nedvěda se čeští mladíci připravují na první vrchol sezony. Tím pro ně bude z kraje srpna prestižní Hlinka Grécky Cup v Edmontonu.
2: Rádio Jihlava 101.1 FM.
4: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava stále s vámi, v tuhle chvíli už já, Petě Hlávková, za okamžik víc o tom, že Třebíč bude opakovat aukci stavebních pozemků v Nehradově. Teď už ale další muzika. No.

Třebíč bude opakovat aukci stavebních pozemků v Nehradově. Z 20 jich město zatím prodalo 7. Vyvolávací cena je přes 5500 korun za metr čtvereční. Elektronická aukce posledních městských pozemků určených na stavbu samostatných rodinných domů bude od 17. do 20. srpna. Teď už další hity.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Maminko, připadám vám pěkná? No tak nám ano, dcerko, ale ostatním... Nevím.

0: Buď chytřejší než rádio.
1: Když je něčeho habaděj, je toho hodně. Slovo habaděj vzniklo ze spojení hanba děti, tedy hanba mluvit. Habaděj se taky někdy mylně zaměňuje s výrazem Habakuk, který ale nijak nesouvisí, protože Habakuk je jméno biblického proroka. Tak opět jste opět chytřejší než rádio.
0: Buď chytřejší než rádio. Každý všední den na rádiu Jihlava.

0: srpna. Za chvíli zprávy, teď další muzika.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Raději už tam budem?
4: Přestaň! Chtěl mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře.
3: Mňam.
5: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

0: vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezkou středu. Ministři vnitra a dopravy chtějí posílit ochranu strategických objektů před drony. Podle novely zákona by je mohli zneškodňovat vybraní zaměstnanci letišť, elektráren nebo třeba skladů pohonných hmot. V současnosti má pravomoc na likvidaci bezpilotních strojů jen armáda a policie.
4: Jihlava aktuálně.
5: Nové dětské hřiště v Jihlavě připomíná film Jiřího Mencla Rozmarné léto i plovárnu, která tam u řeky bývala. Herní prvky mají podobu převlékacích kabinek a dřevěných loděk. Je tam bludiště v podobě šňůr s prádlem, velké dřevěné rákosí, v písku jsou i záchranné kruhy, nechybí skluzavky, akustické prvky ani odpočinková místa. Venezuelské ministerstvo zdravotnictví potvrdilo 3 úmrtí na hantavirus na východě země. Další 2 podezřelá úmrtí prověřuje. Podle úřadu oba výskyty nemají mezi sebou žádnou souvislost a nepotvrdilo se ani, že by se nákaza šířila kvůli kontaktu mezi lidmi.
4: Sport.
5: České hlídky kajakářů a kajakářek medaily na mistrovství světa ve vodním slalomu nezískaly. Muži i ženy obsadili v týmovém závodu v americkém Oklahoma City 6. příčku. Vyhráli Slovinci a Australanky.
4: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava, žďárští zastupitelé jednoznačně podpořili memorandum k rychlobruslařské hale. Více za okamžik.
4: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Miláčku, koupil jsi jar?
2: Ne,
1: ale koupil jsem rum. Myslím si, že po litru nám bude neumyté nádobí úplně jedno.

0: Na FM v Hlavách chce novou expozici v historickém Stříbrném domě a tak požádá o dotaci. Více za okamžik.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Městská organizace Brána Jihlavy chce přiblížit dějiny města ve Stříbrném domě novou expozicí s audiovizuální technikou. Požádá na ní o dotaci. Cílem projektu za zhruba celá 1,2 milionů korun je větší využití potenciálu této historické budovy na Masarykově náměstí, zejména jejich sklepních prostor s gotickými klenbami. Alespoň to novinářům řekl náměstek primátora Richard Šedivý. Záměr by se mohl uskutečnit do ledna roku 2028. Za chvíli zprávy, teď další muzika.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
2: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
1: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy, za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji hezký den. Dnes je to přesně rok od chvíle, kdy veterináři za asistence policie odebrali okolo 150 psů majitelce v Odrovicích u Pohořelic na Brněnsku. Žena je i s manželem obviněná z trestného činu chovu zvířat v nevhodných podmínkách, za který hrozí až 10 let. Dokud nerozhodne soud, útulky musí zájemce odmítat, hlásí se jich přitom dost. Město Pohořelice už zaplatilo útulkům za péči miliony korun.
3: Jihlava aktuálně.
4: V ulicích Jihlavy je v současnosti přibližně 140 sdílených kol. Uživatelé si je mohou půjčovat a vracet na 62 stanovištích, která jsou především v centru města a v hustěji obydlených lokalitách. Do systému je registrováno více než 5 000 lidí. Město chce sdílená kola víc propojovat také s parkovišti Park and Ride a dalšími dopravními uzly. Už v září začne ve Francii platit první část zákona o zákazu sociálních sítí pro děti. Úplný zákaz pro všechny mladší 15 let by měl přijít na začátku příštího roku. Francie se tak stane první evropskou zemí, která mladým lidem přístup na tyto platformy umožní.
3: Sport.
4: Hokejová reprezentace hráčů do 18 let absolvuje v těchto dnech kemp v Rokycanech. Pod vedením trenéra Jaroslava Nedvěda se čeští mladíci připravují na první vrchol sezony, kterým pro ně bude na začátku srpna prestižní Hlinka Grécky Cup v Edmontonu.
3: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: Krásné středeční dopoledne, tentokrát s datem 22. červenec, což je mimochodem svátek Máří Magdalény. Teď je ale krátce po 11. hodině a tak nám začíná další dopolední vysílání s Fugasem na Rádiu Jihlava. No a na co se můžete těšit, co se dozvíte, tak třeba to, kdo dneska slaví narozeniny a svátek, anebo taky, že pivo, víno i kořálka na německé železnici končí. Já, natürlich. No a samozřejmě spousta dalších informací, zajímavostí a zábavy na vás čeká. Tak přeji všem dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech a hned posílám první mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
3: Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, na něm jsou právě teď připraveny nejčerstvější hudební zprávy.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
0: Je tomu 50 let od vydání legendárního duetu Don't Go Breaking My Heart. Píseň v roce 1976 opanovala britskou hitparádu na 6 týdnů a pro Eltona Johna znamenala vůbec první prvotní příčku v UK chart. Dodnes zůstává mimořádně populární, což nedávno stvrdilo i získání ocenění od platformy Spotify za překonání hranice 1 miliardy přehrání.
2: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
3: Léto v sobě písně zpívá.
0: Od oficiálního potvrzení rozchodu hudebníka Ondřeje Brzobohatého a moderátorky Daniely Písařicové uplynuly už týdny, možná měsíce. K situaci se nedávno také poprvé vyjádřila umělcova matka Hana Gregorová, která se v minulosti netajila tím, že si Danielu jako snachu velmi oblíbila. Na rozdíl od předchozích dvou synových manželek, k nímž měla otevřené výhrady. Písařicovou od začátku veřejně jenom chválila.
2: Rádio Jihlava. Rádio
0: Jihlava. Překvapení pro fanoušky si připravil zpěvák Adam Mišík. Ten na Colors of Ostrava odehrál tajný koncert, který ohlásil na poslední chvíli. Vystoupení trvalo asi hodinu a pro fanoušky to byla opravdu velká podívaná. Zpěvák se totiž rozvášnil natolik, že si sundal tričko a zpíval jen do půl těla. Pochlubil se vypracovaným pekáčem buchet s velkým tetováním ve tvaru pavouka. Zvířete, kterého se obyčejně ale ženy dost štítí.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijďte k nám někdy s manželkou na návštěvu. Bohužel nemůžeme. Děkuju, to je od vás milé.

0: Krásný středeční den vám od mikrofonu Rádia Jihlava přeje Fugas. Dneska máme 22. července, no a tak se můžeme třeba podívat na to, kdo má dneska svátek. Tak jsou to Magdaléna, Magda a Walter. Přejeme tedy všem oslavencům všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Hravé léto na Rádiu Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava na vlnách 101.1 FM. Vám Fugas přeje pěkný den a posílá za vámi pohádku.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Ahoj, Tondo! Jejda, co to máš pod vokem? To je monokl?
3: No jo, no.
2: Hele, co se stalo?
3: Ale, pomáhal jsem jedný ženský z vody.
2: A ona ti dala pěstí, jo?
3: Ne, ale manželka zrovna vešla do koupelny.
1: Naslyšenou u další pohádky.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert, stojí za to jíst lépe.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
1: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Vítejte u zpráv. Česko v následujících letech čeká prudký nárůst lidí starších 80 let. Zároveň do důchodu zamíří také silná generace takzvaných husákových dětí. Na to se snaží reagovat také Ministerstvo zdravotnictví. Představilo strategii, která by měla posílit péči o lidi v závěru života.
2: Co se děje v kraji?
3: Podvodníci přišli na nový způsob, jak obrat důvěřivé lidi o peníze. Tentokrát k němu zneužili parkovací aplikaci. Žena z Vysočiny kvůli tomu přišla o 15 000 korun. Policisté případ vyšetřují a zároveň znovu vyzývají k větší opatrnosti. Téměř stovku ovcí zabil jedním úderem blesk ve švýcarských Alpách, zatímco dalších zhruba 80 pohromu přežilo. Mrtvoly zvířat musel odstraňovat vrtulník. Podobný incident se stal v roce 2014 poblíž Rosvaldu. Blesk tehdy udeřil do stáda 70 ovcí a 22 zabil.
2: Sport.
3: 5 českých posádek se představí na mistrovství světa ve veslování závodníků do 23 let, které zítra začne v Duisburgu. Finálové jízdy jsou na programu v sobotu a v neděli. Před rokem v Račicích čeští reprezentanti vybojovali kompletní sadu medailí. Prosadili se vesměs v závodech 8 veslic, včetně smíšených posádek.
2: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Tak tady máme, milí posluchači, pravé poledne, přeji vám tedy dobrou chuť, jestli právě obědváte, a vítám vás při středečním poslechu Rádia Jihlava. Už za malou chvíli vás čeká recept. Jaký? No, za chvilku vám to na Rádiu Jihlava prozradím. A taky se dozvíme, kdo dneska slaví narozky. Tak si na to všechno počkejte, já vám přeji příjemný poslech a posílám další hit za hitem.
2: Rádio Jihlava 101.

Posloucháte polední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem a když máme to poledne, mám pro vás recept. A dneska je jako hodně zajímavý, protože si řekneme, jak se dělá tatarák, ale z brambor. Tak brambory uvaříme ve slupce do měka, čili zhruba 25 minut. Necháme je úplně vychladnout a pak je oloupeme a nastrouháme najemno. Cibuli nakrávíme na velice drobno a česnek prolisujeme. Přidáme je k bramborám a spolu s kečupem, francouzskou hořčicí, worcesterovou omáčkou a sojovou omáčkou dochutíme ještě navíc sladkou paprikou, čili drceným kmínem, solí a mletým pepřem a všechno důkladně promícháme. Před servírováním můžeme tatarák nechat krátce odležet v lednici, aby se všechny ty chuti lépe propojily. No a tatarák z brambor nejlépe chutná na

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pepičko, a co budeš dělat, až odjedu na nákupy? Ptá se máma. No, tak buď si budu hrát s vláčkem nebo s chůvou. Záleží na tom, co si předtím vybere tatínek.

0: Posloucháte polední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme 22. července.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Ještě 5 dnů potrvá uzavírka 2 ulic v okolí autobusového nádraží. Fricova od Majakovského po Jiráskovou a Tyršova od Tolstého až po Fricovu. Důvodem je oprava povrchu vozovek. Stávající asfalt už se odfrézoval a nyní jej nahradí nový. Objízdná trasa vede Jiráskovou, Tolstého a Havlíčkovou ulicí.
2: Hravé léto na Rádiu Jihlava.

0: mám na teba chuť.
1: Posloucháte polední program Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme 22. července. No a já mám pro vás připraveny dvě pranostiky platné pro dnešní den. Jedna říká, na svatou Magdalénu pohoda, pro včely výhoda, a když slota, no to lichota. Nebo Marie Magdaléna své hřichy oplakává, proto rádo poprchává. No a když jsem v dobrém rozmaru, přidám ještě třetí na závěr. Svatá Máří vybírá hnízda komáří. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den. No a teď už na Rádiu Jihlava další hit za hitem.
2: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
5: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Raději už tam bude.
3: Přestaň! Štěl mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
7: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
8: Hezké odpoledne. Vládní návrh na obnovu elektronické evidence tržeb dnes opět čelil ve sněmovně při závěrečném schvalování opozičním výtkám. Ministryně financí Alena Schillerová hájila znovu zavedení systému v upravené podobě, zejména narovnáním podmínek mezi podnikateli. Očekává se, že dolní komora obnovení evidence tržeb od příštího roku schválí.
7: Jihlava aktuálně.
8: Od zítřka do nejpozději neděle 26. července se uzavřou dvě ulice v okolí autobusového nádraží v Jihlavě. Oprava se dotkne Fricovy ulice v úseku od Majakovského po Jiráskovu a Tyršovy mezi Tolstého a Fricovou. Pracovníci tam odstraní stávající asfaltový povrch a položí nový. Muž z amerického státu New York překonal svůj vlastní rekord, když na skateboardu dokázal dojet z Kalifornie na Floridu, což je přes 4800 kilometrů, za pouhých 39 dnů. Navíc přitom vybral peníze pro organizaci, která bojuje proti závislostem u dětí.
7: Sport.
8: Britská lidskoprávní organizace Fair Square oznámila, že podala Mezinárodnímu olympijskému výboru stížnost na prezidenta Mezinárodní fotbalové federace FIFA Infantina. Šéfa světového fotbalu a člena Mezinárodního olympijského výboru obvinuje z toho, že v souvislosti s podporou amerického prezidenta Donalda Trumpa opakovaně porušil pravidla výboru týkající se politické neutrality.
7: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
9: 13. hodina je za námi, dámy a pánové, a my samozřejmě pokračujeme dál. Už za chviličku nás čeká další pohled na slavné osobnosti z bulvárního okénka. A dneska se podíváme na herce Václava Vidru a jeho důchod. Více pro vás budu mít už za malou chvíli. Tak vám přeji příjemný poslech a posílám další hit.
7: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českým

0: teplou. Herec Václav Vidra vydal se zařídit si důchod. Tohle ale nečekal. Vítejte v bulvárním okénku. Herec Václav Vidra oslavil 70. narozeniny a jako novopečený senior se s půlročním zpožděním vydal vyřídit si starobní důchod. Výsledná částka, kterou mu stát vyměřil, ho sice nemile překvapila, jako celoživotní optimista však situaci bere s patřičným nadhledem a také s humorem. Vedle herecké profese veškerý svůj volný čas věnuje každodenní náročné péči o své koně a také celé hospodářství.
1: I could stay awake just to hear you breathe.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dirigent. Druhý trubač hraje falešně. Hlas z orchestru. Ale druhý trubač ještě nepřišel. Dirigent. No tak mu to vyříte, až přijde.

0: Dámy a pánové, dobře naladění na 101.1 FM. Máme dneska 22. července.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Německá drážní společnost Deutsche Bahn chce od letošního 15. října zakázat konzumaci a prodej alkoholu na všech stanicích po celé zemi. Razantním opatřením chce chránit cestující a svůj personál před útoky. Píše to web deníku Bild. Nové nařízení se týká všech 5400 železničních stanic. Na Jábr.
2: Jaký Ábr? No to bych chtěl vědět, co by za ten krám ještě nechtěl.
3: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem dneska s datem 22. července. Čas je neúprosný a musím se v tuto chvíli už s vámi rozloučit a předat mikrofon své kolegyni Katce, která vám bude dělat milou společnost v následujících 2 hodinách. No a v 16 hodin to se sem zase vrátím a tímto vás také zvu. Do té doby, čau bas Fugas.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezkou středu. Kabinet premiéra Andreje Babiše na příštím zasedání vlády v pondělí 20. července projedná a s největší pravděpodobností také schválí oficiální vyjádření vlády ke kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla týkající se summitu NATO v turecké Ankaře minulý týden. Pracovní verze dokumentu čítá 81 stran.
0: Co se děje v kraji?
1: Dílo malíře Oldřicha Blažíčka je věnována jedna ze tří nových výstav, které tento pátek začnou v Havlíčkobrodské galerii a Muzeu Vysočiny. Návštěvníci uvidí výběr z tvorby představitele české moderní krajinomalby první poloviny 20. století, který se narodil ve Slavkovicích u Nového Města na Moravě. Výstava vznikla ve spolupráci s Horáckou galerií a potrvá do 4. října. Srbský prezident Aleksandr Vučić uvedl, že dnes přicestoval do Kyjeva na summit zemí jihovýchodní Evropy a Ukrajiny. Vyjádřil naději, že schůzka podpoří země na jejich cestě do Evropské unie. Jde o první Vučićovu návštěvu Kyjeva od začátku rozsáhlé ruské invaze na Ukrajinu. Dnes ráno tam přijela také šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen.
0: Sport.
1: Francouzský fotbalista Kylian Mbappé zkritizoval výkon svého týmu po porážce 0-2 ve včerejším semifinále mistrovství světa se Španělskem. Podle 27-letého kapitána obhájci stříbra nehráli tak, jak si představovali. Odpovědnost za neúspěch vzal na sebe.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Pěkné odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava, zdraví vás Katka. Nové dětské hřiště v Jihlavě připomíná film Rozmarné léto, podrobnosti za chvíli.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: smutnou nudu.
1: Z Rádia Jihlava hezký den vám všem. Nové dětské hřiště v Jihlavě připomíná film Jiřího Mencla Rozmarné léto i plovárnu, která tam u řeky bývala. Herní prvky mají podobu převlékacích kabinek či dřevěných loděk. Je tam bludiště v podobě šňůru s prádlem, velké dřevěné rákosí, v písku jsou i záchranné kruhy. Nechybí skluzavky, akustické prvky ani odpočinková místa. Město za novou hrací plochu ve sportovně rekreačním areálu Český mlýn dalo 12 milionů, z nichž 3 miliony poskytl sponzor. Tolik novinky z našeho města, teď k dalším hitům rádi.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Svobodní muži netuší, jaké štěstí je být ženatý. Teda oni to ženatí také netuší.

0: odpoledne, jste s rádiem Jihlava a my víme, že na historickém Špícharu v Prostředkovicích na Jihlavsku zbývá dokončit část fasády víc už za moment.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: odpoledne, díky, že také dnes ladíte rádio Jihlava. Na historickém Špícharu v Prostředkovicích na Jihlavsku zbývá dokončit část fasády. Restaurátorské práce ale budou pokračovat až příští rok. Po dokončení bude Špíchar, který se zatím otevírá jen příležitostně přístupní veřejnosti. Tak tolik novinky z našeho kraje, teď další hit za hitem rádia Jihlava.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.

0: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji hezký den. Hasiči 7. dnem likvidují rozsáhlý požár výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Noční déšť požářiště částečně ochladil. Hasiči však nadále prolévají vodou sutiny objektu, jehož část se minulý týden zřítila.
3: Co se děje v kraji?
4: Po provizorním mostě musíte jezdit řidiči cestující mezi Žďárem nad Sázavou a Havlíčkovým Brodem. Mohutná kovová stavba vyrostla za Žďárem hned vedle původního přemostění. Provoz řídí semafory. Starý most teď čeká demolice. Termín uzavírky je stanoven do 20. prosince. Bolivijská prokuratura prověřuje možné verbování Bolivíců do ruské armády bojující na Ukrajině. Vyšetřování odstartovala veřejná vystoupení rodin dvou mužů, kteří zřejmě padli v bojích. Ruské velvyslanectví popřelo, že by mělo s náborem cokoliv společného.
3: Sport.
4: Obhájce prvenství Tadej Pogačar vyhrál po sólovém úniku vrchařskou 10. etapu Tour de France. Hvězdný slovinský cyklista díky tomu zvýšil náskok v průběžném pořadí už na 36,36 minuty a udělal další krok ke třetímu vítězství na staré dámě za sebou a pátému celkově.
3: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: Posloucháte Rádio Jihlava, Katka přeje pohodový den. Hasiči na Vysočině vybrali firmu, která postaví novou hasičskou stanici v Jemnici. Podrobnosti za chvíli, zůstaňte s námi.
3: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

Pěkné odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Krajští hasiči na Vysočině vybrali firmu, která pro ně postaví novou hasičskou stanici v Jemnici na Třebíčsku. Stavba vyjde asi na 98,5 milionu korun bez daně. O vznik nové stanice v Jemnici dlouhodobě usiluje město i okolní obce. Podíleli se na projektové dokumentaci. Město poskytlo vlastní pozemek. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava pro váš lepší den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Maminko, připadám vám pěkná? No tak nám ano, dcerko, ale ostatním... Nevím.

0: Katka vás zdraví, obyvatelé Mikulčice na Svitavsku budou v říjnu hlasovat o tom, zda souhlasí s výstavbou 3 větrných elektráren v katastru obce. Buďte s námi, uslyšíte víc.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: příjemné odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Teď zpátky k tomu, co jsem naznačila. Obyvatelé Mikulčice na Svitavsku budou v říjnu hlasovat o tom, zda souhlasí s výstavbou tří větrných elektráren v katastru obce. Téma by si podle starosty měli rozhodnout lidé sami v referendu. Informace získají z veřejných setkání, druhé z nich je naplánované na 12. srpna. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava, mějte krásný den.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Raději už tam budem?
3: Přestaň! Štěl mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 000 korun. Jen do konce srpna.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Vítejte u zpráv. Jeden z nejcennějších obrazů, který máme v národních sbírkách, růžencovou slavnost ze 16. století, čeká rozsáhlé restaurování. Může trvat až 5 let. Než po prázdninách začne, mají návštěvníci Národní galerie na dlouhou dobu poslední možnost dílo spatřit.
0: Jihlava aktuálně.
3: Město zve obyvatele na společné setkání k možné obnově dětského hřiště ve vnitrobloku mezi ulicemi Olbrachtova a Vančurova. Uskuteční se dnes od 17 hodin přímo na místě. Cílem setkání je získat podněty a nápady obyvatel z okolí k budoucí podobě

0: dětského hřiště. Na Slovensku poprvé potvrdili výskyt krasce jasanového, jednoho z nejnebezpečnějších invazních škůdců v Evropě. Asijský brouk napadá jasany, které kvůli němu masivně hynou. Slovenské úřady zahájily mimořádný monitoring. Slovensko se po Maďarsku stalo teprve druhou zemí Evropské unie, která přítomnost tohoto hmyzu na svém území oficiálně potvrdila.
1: Sport.
0: Večerní zápas mezi fotbalisty Argentiny a Anglie dnes v Atlantě určí druhého finalistu mistrovství světa. Jihoamerický celek se pokusí udržet 100% semifinálovou bilanci a udělat předposlední krok na cestě k obhajobě zlata. Angličané budou usilovat o teprve druhý postup do finále v historii. Utkání začne v 21 hodin.
1: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Tak máme, přátelé, krátce po 16. hodině a na rádiu Jihlava už je s vámi opět Fugas. A společně tak budeme pokračovat v tom našem odpoledním červencovém vysílání. Je totiž středa 22. července a vy jste, doufám, že dobře naladěni na 101.1 FM. Během mého dnešního odpoledního vysílání se třeba dozvíme, jak ochránit zahradu před bouřkami. Nebo si řekneme, kdo ze slavných se 22. července kdy narodil. Tak si na všechny ty informace z Rádia Jihlava počkejte, nenechte si je ujít, jinak přeji všem dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech, no a posílám další hned hity, které vám zcela jistě udělají radost.
1: 101.1 FM, vaše jednička s českými hity.
3: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina,

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM a posloucháte odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem. A kdo pak se nám to kdy 22. července narodil? Tak třeba hudebnice Iva Bitová, zpěvačka Eva Burešová, varhanice Irena Chřipková, ale taky třeba americká zpěvačka Selena Gomez. No a pokud i vy jste se někdo narodili v tento den, tak taky vám přejeme všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Happy birthday!

0: faster, for she's touched your perfect body with her mind.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Miláčku, koupil jsi jar?
3: Ne,
2: ale koupil jsem rum. Myslím si, že po litru nám bude neumyté nádobí úplně jedno.

Módové středeční odpoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugás. Zahrádkářský servis. Tak nás zase trochu potrápily a ještě v budoucnu zcela jistě potrápí bouřky. Jak se před nimi ale chránit a hlavně jak před nimi ochránit zahradu? No tak přinejmenším pozavírejte všechny okna a všechny dveře, zbalte všechny přístřešky a markízy a uklíďte truhlíky a květináče. No a pak už jenom doufejte, že to rychle a v klidu přejde. Zahrádkář.

0: Posloucháte středeční odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Německá drážní společnost Deutsche Bahn chce od letošního 15. října zakázat konzumaci a prodej alkoholu na všech stanicích po celé zemi. Razantním opatřením chce chránit cestující a svůj personál před útoky. Píše to web deníku Bild. Nové nařízení se týká všech 5400 železničních stanic. Na jábr.
2: Jaký jábr?
3: No to bych chtěl vidět, co by za ten krám ještě nechtěl.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
1: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Je 5 hodin, hezké odpoledne. Od příštího roku by na tuzemské podnikatele měla opět dopadnout elektronická evidence tržeb. Podle vlády má jít o modernější verzi bez nutnosti tisknout papírové účtenky. Má hlavně narovnat podnikatelské prostředí a ročně podle odhadu ministerstva financí přinést státu více než 14 miliard korun. Příslušný zákon o EET dnes přijala sněmovna. Musí ho ale ještě projednat Senát a podepsat prezident.
0: Jihlava aktuálně.
1: Od zítřka do nejpozději neděle 26. července se uzavřou 2 ulice v okolí autobusového nádraží v Jihlavě. Oprava se dotkne Fricovy ulice v úseku od Majakovského po Jiráskovu a Tyršovy mezi Tolstého a Fricovou. Pracovníci tam odstraní stávající asfaltový povrch a položí nový. Muž z amerického státu New York překonal svůj vlastní rekord, když na skateboardu dokázal dojet z Kalifornie na Floridu, což je přes 4800 kilometrů, za pouhých 39 dnů. Navíc přitom vybral peníze pro organizaci, která bojuje proti závislostem u dětí.
0: Sport.
1: Britská lidskoprávní organizace Fair Square oznámila, že podala Mezinárodnímu olympijskému výboru stížnost na prezidenta Mezinárodní fotbalové federace FIFA Infantina. Šéfa světového fotbalu a člena Mezinárodního olympijského výboru obvinuje z toho, že v souvislosti s podporou amerického prezidenta Donalda Trumpa opakovaně porušil pravidla výboru týkající se politické neutrality.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásné středeční odpoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas. Tak máme krátce po 17. hodině a můžeme tak pokračovat v tom našem dnešním odpoledním vysílání. No a už za chvilku si dáme letní servic. Více se dozvíte za malou chvíli, tak si na to určitě počkejte. A mezi tím vychutnávíte další hity, ke kterým vám přeji příjemný poslech.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Jste dobře naladěni, jste naladěni na vlny 101.1 FM.
1: Letní servis Rádia Jihlava.
0: Snad každému z nás se stalo, že jel na dovolenou někam, kde by si přál zůstat natrvalo. Každodenní realita ale bývá od prázdninové idylky notně odlišná a v cizí zemi lze narazit na pár nepřátelství místních nebo byrokratické pasti. No a právě proto vznikla taková studie zaměřená na města a země, které jsou pro cizince nejsnadněji k začlenění do každého denního života. No, tak dál poslouchejte Rádio Jihlava a už za chvilku si řekneme, které země to jsou a které k těm turistům jsou nejpříznivější.
1: Letní servis Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijďte k nám někdy s manželkou na návštěvu. Bohužel nemůžeme. Děkuju, to je od vás milé.

0: Hezké odpoledne vám z vln 101.1 FM za celé rádio Jihlava přeje Fugas. Pojďme se teď podívat na to, které země patří k těm nejpřitažlivějším a nejpříznivějším k turistům. Tak vůbec nejsnadnější země k začlenění pro turisty do každodenního života jsou Island, Lucembursko a Nový Zéland. A z měst to je pak Curych, Singapur či Tokio.
1: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českými

0: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, jeho středeční pozdně odpolední vysílání s Fugasem, který za vámi právě teď posílá čerstvé hudební zprávy.
1: Zatrap, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
0: Je tomu 50 let od vydání legendárního duetu Don't Go Breaking My Heart. Píseň v roce 1976 opanovala britskou hitparádu na 6 týdnů a pro Eltona Johna znamenala vůbec první prvotní příčku v UK chart. Dodnes zůstává mimořádně populární, což nedávno stvrdilo i získání ocenění od platformy Spotify za překonání hranice 1 miliardy přehrání.
2: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
3: Léto v sobě písně zpívá.
0: Od oficiálního potvrzení rozchodu hudebníka Ondřeje Brzobohatého a moderátorky Daniely Písařicové uplynuly už týdny, možná měsíce. K situaci se nedávno také poprvé vyjádřila umělcova matka Hana Gregorová, která se v minulosti netajila tím, že si Danielu jako snachu velmi oblíbila. Na rozdíl od předchozích dvou synových manželek, k nímž měla otevřené výhrady. Písařicovou od začátku veřejně jenom chválila.
2: Rádio Jihlava. Rádio
4: Jihlava. Si chcel žít jesnu vája, kasa nová, si léku žít slová.
0: Překvapení pro fanoušky si připravil zpěvák Adam Mišík. Ten na Colors of Ostrava odehrál tajný koncert, který ohlásil na poslední chvíli. Vystoupení trvalo asi hodinu a pro fanoušky to byla opravdu velká podívaná. Zpěvák se totiž rozvášnil natolik, že si sundal tričko a zpíval jen do půl těla. Pochlubil se vypracovaným pekáčem buchet s velkým tetováním ve tvaru pavouka. Zvířete, kterého se obyčejně ale ženy dost štítí.
1: Zatrap, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
2: Rádio Jihlava, 101.1

Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo

0: apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezkou středu. Kabinet premiéra Andreje Babiše na příštím zasedání vlády v pondělí 20. července projedná a s největší pravděpodobností také schválí oficiální vyjádření vlády ke kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla týkající se samitu NATO v turecké Ankaře minulý týden. Pracovní verze dokumentu čítá 81 stran.
2: Co se děje v kraji?
3: Dílo malíře Oldřicha Blažíčka je věnována jedna ze tří nových výstav, které tento pátek začnou v Havlíčkobrodské galerii a Muzeu Vysočiny. Návštěvníci uvidí výběr z tvorby představitele české moderní krajinomalby první poloviny 20. století, který se narodil ve Slavkovicích u Nového Města na Moravě. Výstava vznikla ve spolupráci s Horáckou galerií a potrvá do 4. října. Srbský prezident Aleksandr Vučić uvedl, že dnes přicestoval do Kyjeva na summit zemí jihovýchodní Evropy a Ukrajiny. Vyjádřil naději, že schůzka podpoří země na jejich cestě do Evropské unie. Jde o první Vučićovu návštěvu Kyjeva od začátku rozsáhlé ruské invaze na Ukrajinu. Dnes ráno tam přijela také šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen.
2: Sport.
3: Francouzský fotbalista Kylian Mbappé zkritizoval výkon svého týmu po porážce 0-2 ve včerejším semifinále mistrovství světa se Španělskem. Podle 27-letého kapitána obhájci stříbra nehráli tak, jak si představovali. Odpovědnost za neúspěch vzal na sebe.
2: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Závěrečná 60-minutovka s Fugasem na rádiu Jihlava je před námi. No a v té nás čeká třeba informace o tom, jak teplo nebo jak zima bylo kdy právě 22. července. Tak si na podrobnosti určitě počkejte a mezi tím vychutnávejte další hity na vlnách 101.1 FM.
2: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zvuky.

0: Posloucháte, dámy a pánové, podvečerní vysílání Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Neseme dobrou zprávu.
0: Lodičky, záchranné kruhy, čibuky a třeba i molo zdobí nyní areál Českého mlýna v Jihlavě. Vzniklo tam totiž hřiště ve stylu rozmarného léta. Největší v Jihlavě i okolí. Hřiště je nejen velké, ale hodí se i k dalším sportovištím v areálu Českého mlýna. Hned vedle je totiž workoutové hřiště, z druhé strany pump track a skatepark, no a v zimě přibude ještě běžkařská stopa.
2: Rádio Jihlava 101.1

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pepičko, a co budeš dělat, až odjedu na nákupy? Ptá se máma. No, tak buď si budu hrát s vláčkem nebo s chůvou. Záleží na tom, co si předtím vybere tatínek.

Herec Václav Vidra vydal se zařídit si důchod. Tohle ale nečekal. Vítejte v bulvárním okénku. Herec Václav Vidra oslavil 70. narozeniny a jako novopečený senior se s půlročním zpožděním vydal vyřídit si starobní důchod. Výsledná částka, kterou mu stát vyměřil, ho sice nemile překvapila, jako celoživotní optimista však situaci bere s patřičným nadhledem a také s humorem. Vedle herecké profese veškerý svůj volný čas věnuje každodenní náročné péči o své koně a také celé hospodářství.

0: Hezké středeční odpoledne nebo podvečer přeje z rádia Jihlava Fugas. Pojďme se teď na 22. červenec podívat do pražského Klementina, abychom zjistili, jaké teploty tam v ten den naměřili místní meteorologové. Tak zatím nejtepleji bylo 22. července v roce 2015. Bylo 36,8. Nejstudenější 22. červenec byl v roce 1907, kdy bylo jen 8,7. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na 19,5 stupně. No a s touto informací už se Fugas pro dnešek loučí. Přeje vám hezky zbytek toho středečního večera strávený s rádiem Jihlava a těším se zase zítra v 11 dopoledne. A do té doby čau bas Fugas.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezký den. Hasiči 7. dnem likvidují rozsáhlý požár výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Noční déšť požářiště částečně ochladil. Hasiči však nadále prolévají vodou sutiny objektu, jehož část se minulý týden zřítila.
0: Co se děje v kraji?
3: Po provizorním mostě musí teď jezdit řidiči cestující mezi Žďárem nad Sázavou a Havlíčkovým Brodem. Mohutná kovová stavba vyrostla za Žďárem hned vedle původního přemostění. Provoz řídí semafory. Starý most teď čeká demolice. Termín uzavírky je stanoven do 20. prosince. Bolivijská prokuratura prověřuje možné verbování Bolivíců do ruské armády bojující na Ukrajině. Vyšetřování odstartovala veřejná vystoupení rodin dvou mužů, kteří zřejmě padli v bojích. Ruské velvyslanectví popřelo, že by mělo s náborem cokoliv společného.
0: Sport.
3: Obhájce prvenství Tadej Pogačar vyhrál po sólovém úniku vrchařskou 10. etapu Tour de France. Hvězdný slovinský cyklista díky tomu zvýšil náskok v průběžném pořadí už na 36,36 minuty a udělal další krok ke třetímu vítězství na staré dámě za sebou a pátému celkově.
0: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dirigent. Druhý trubač hraje falešně. Hlas z orchestru. Ale druhý trubač ještě nepřišel. Dirigent. No tak mu to vyříte, až přijde.

No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Svobodní muži netuší, jaké štěstí je být ženatý. Teda oni to ženatí také netuší.

0: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700
1: Rádio Jihlava 101

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Maminko, připadám vám pěkná? No tak nám ano, dcerko, ale ostatním... Nevím.

0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Úžasy nesy.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane Plch, je tady pan Plch? Zase zapomněl. Promiňte. Vážení přátelé, při velkých záplavách v roce 1997 byl zatopen i archív Ochotnického divadla v Železném Brodě. Při jeho sušení a třídění místní učitel dějepisu Václav Kadavý jednoho dne z ničeho nic objevil Afriku. Je to Cimrmanova hra o české výpravě do nitra černého kontinentu. Rukopis Železnobrodský nebyl pro nás jen objevem 14. Cimrmanova opusu, ale odkryl nám i tajemství, které dlouhá léta trápilo snad všechny cimrmanovské badatele. Totiž v každé Cimrmanově hře, nalezené v pozůstalosti herců jeho kočující společnosti, se vyskytoval volně vložený list nadepsaný jmelí. S dějem té hry neměl žádnou souvislost. Bylo to pro nás tajemstvím až do chvíle, kdy nám kolega Kadavý prozradil, že tento text o jmelí je mezi železnobrodskými ochotníky dodnes populární. Jedná se o univerzální dialog, použitelný v kterémkoliv místě, kterékoliv hry. Co vedlo Cimrmana k jeho napsání? Byla to neblahá zkušenost s nápovědou. Z mladého nápovědy Standy Křečka stal se po letech starý Křeček, který ve své díře pod jevištěm často usínal.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe. 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Právě vypínáme slovenské okruhy, jsme právě. Nehodlám vás tady nějak zahlcovat svými divadelními úspěchy, co kdy a jak jsem hrál, to chraň Bůh. Kdo mě viděl, ten svůj úsudek má, a kdo mě neviděl, to můžu namluvit stejně, co chci, takže to by nemělo jaksi cenu. Ale akorát za zmínku stojí to, že jsem začínal v Hráckém divadle v Třebíči, dostal jsem od Třebíče takový roztomilý dopis. Přijeď, Třebíč je tvá. Tak jsem přijel, skutečně. Celá Třebíč moje, akorát ani jedna postel volná na spaní. Takže od 5 do 9 jsem scháněl postel, až jsem zahučel na periferii Třebíče u jednoho ceckaře na půdě do sena. Pro ty mladší ceckař to je skoro kulak. Ještě to není, ale při trošku dobrý vůle. To může být, tak tam jsem ložíroval 3 neděle, než jsem dostal jako příznivější podmínky, jako ubytování. To víte, tenkrát jsem ovšem na nikoho nenadával. Jo, tenkrát taky nikdo nebyl, jako bych mohl nadávat. Že jo. To jsem byl rád vůbec, že jsem u divadla. Takže. To víte, dneska subvence, že jo, mají tam 3 autobusy svážející diváky, tento přímo do divadla. Nic proti tomu, že jo, nech se kulturní událost vidí v kulturním zařízení, že? Ale my jsme si museli na autobus vyjezdit nákladňákem. 300 představení jsme odehráli, my jsme si koupili autobus, tedy autobus bednu na kolečkách, s motorem, dělalo to kravál šílený, lidi se tiskli ke zdi na náměstí a my jsme za 10 minut přijeli teprve. Židle jsme si nosili sami, svoje, každý svoji židli, různobarevný, různorodý. A měli jsme bláznivýho šoféra na přišroubovaný bedně a ten miloval ptactvo. Jak viděl bažanta, jo, to je krásný pták, a dupnul na brzdu. V to ráno jsme byli všichni valná hromada za ním. To víte, my mladý kluci, holky, nám to nevadilo, no a ty baby padaly, ještě ani nebrzdil, no takže. No, ale s tímhle nebudu tady zdržovat. Já bych se rád vrátil k té myšlenečce o té kritičnosti. Víte, oni některý dětkové jsou choulostivější na svůj zemějšek než mladí kluci. A já to nemám rád, když někdo v 60 dělá ze sebe 30. A nebo ve 30-60. Jsou taky takový případy, ale už nejhůř dopadnou a nejhorší jsou ty, co si to šetří na potom. Špekulanti, víte, ty, co jako říkají napřed kariéra, pozor, a potom ženský. Tak opatrně, opatrně. Ona je láska něco jako kalamář s ingoustem. Počas se vyskne, píšete nebo ne. My tam máme partu takových špekulantů na Letný, tam chodí, babi jim říkají nevybrkovaný dětkové. To je nějaký přirovnání ze Šumavy, tam se rodí takovýhle přirovnávky. Jo. Oni po mě říkají, že jsem hypochondr. A to není pravda. Já jsem upřímný dědek. Žil jsem naplno mládí, teď žiju naplno stáří. Jak mě něco píchne, hned to hlásím.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Radio Jihlava.
1: Nechte se bavit.
2: Vypracoval jsem síťový graf. Jedno navazuje na druhé. Nahory jsou vyloučeny a nebo se s nimi počítá. Pokud bude vzestup cen rovnoměrný, jako dosud, koupíme si první automobil za, malý moment, za 5¾ roku. Výchozím bodem je samozřejmě svatba. No a potom už jsou jen samá pozitiva a sociální jistoty. První dovolená v Jugoslávii, následuje první dítě. Pak již výše zmíněný automobil, zde se stávám zástupcem ředitele. Druhá dovolená v Jugoslávii, druhé dítě. Mezitím samozřejmě rekreační chata, pak též i barevný televizor, přívěs a tak dále, a tak dále, a tak dále, na 10 let dopředu.
3: No, vy jste velice progresivní. Celý RVHP jde na 5 letky a vy už na 10 letku.
2: Při platu 2223 korun 50 haléřů bruto ani jinou možnost nevidím.
0: Hravé léto na rádiu Jihlava. Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: Hravé léto na rádiu Jihlava.
1: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek. Spěte lépe. Žijte lépe.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ono si řeknete, nemělo by se de facto nic stát. Máte věty takřka nepřebrepnutelné. Třeba vyjadřují mínění vás všech. Jednoduchá věta. Ale já slyšel kolegu, který řekl, vydražují všechnání vás mín. A vůbec si to neuvědomil. To je ta lepší varianta. Horší varianta je ta, kdy si to herec uvědomí a chce to napravit. To je třeba případ kolegyně, která zavírala kolegu do vězení a měla mu říct a trp. Nedávno, musím říct, já nevím, co je na tom musí. Nedávno jsme se s Pepičkem Somrem bavili o tom, protože pan Somr je taky z Moravy, které sloveso moravské je nejkratší. A dospěli jsme k názoru, že nejkratším moravským slovesem je sloveso h. H nebo ne h. Hnul se, nehnul se. Jo. A tohle to taky teda nepatří zrovna k nejdelším, to trp. Ale ona samozřejmě, jak se snažila, zavřela ho do toho vězení, tak se nadechla a s tou vervou teda řekla to, co vy už jste vytušili, a prd. V tu chvíli se zarazila, teď si to uvědomila, teď jí to prošlo tou hlavou, nadechla se a noblesně to zopakovala. No a to už je jenom na úklonu a rychlý odchod do šatny, protože s tím už se prostě nedá nic dělat. Že?
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tluk od srdce v peří a proti němu svět, svět plný hbitých frek.

pak jsem šel, tam byly necky a tam nějaký chlap, tenkrát v životě elektřině jsme toho moc nevěděli, tam měl induktor patrně, tam bylo napsáno, za korunu vem si pět. Tak já jsem hned dal korunu, pak já jsem měl rychle, já mi myslel velice rychle na tyhle ty věci, jak zbohatnout. Furt jsem viděl toho Edisona, on přežárovku, já přes necky jsem si řekl zbohatnout. Položil jsem svoji poctivou korunu, strčil jsem ruku na tý vody. Už jsem měl strašnou klepotici, tu pěti korunu nikdo nemohl vytáhnout. Ale co vám budu povídat, já byl blbý dítě, ale tam byli vzdělanci, kteří chtěli v té vodě prostě si pomoct k majetku. Řekl jsem si, už to nikdy neudělám, příští rok jsem si řekl, co když tentokrát se mi to povede, korunu, a zase jsem přišel o korunu. No a pak už jsem to moc neměl, tam byla nějaká bouda, tam bylo napsáno, takhle jste se ještě nezasmáli, tam jsem přišel, tam ani se nesnažili, ukradli mě zbytek peněz a vyhodili mě. Rok co rok jsem si říkal, nebudu, prohlídnu si nejdřív pout, pak se rozhodnu, co komu koupím, jenomže my s Kostelkou máme takový povahy, že my když máme v kapsi 5 korun, chováme se na 50 okamžitě. Byl jsem bez peněz a jediný štěstí bylo, že tam z naší ulice paní Prudíková prodávala kvašný okurky. Dědek to už vždycky ráno, studený ze síně, v takovým tom vtykádí přivez na trakaři a ona vždycky tam stála takhle, že jo, a my už neměli penízky, tak tam těch zájemců byla spousta, paní Prudíková, dala byste nám trošku láku z okurku. My už nemáme peníze, potom turecký medu, že jo, nám to bylo... A ona vždycky, počkejte, jak obsloužím, a dělala velice hbitě takovou tu, ten kornout, že jo, a dala do toho lák, tam byl kopr, cejdino, všecko možný. Takže jsme měli vystaráno, vždycky jsme tu pouť končili zdarma u toho, jenže oni měli nějak na starý kolena dítě, což obyčejně, když mají starý rodiče dítě, to nějaký genius, tohle byl blbec. Ještě nepřející. On neměl pořád ještě mluvit a už nám tuhle tu radost vzal z toho lát, protože jednou jsme nám přišli a já pan paní Brudíková, ona říká, jo, počkej, nalírá nám, a ten kluk počká, až se napijem, povídá, se vám divím, že to pijete, dědě do toho chodí chcát. To bylo hrozný. Všimněte si, že to bylo batole, že neuměl říct ani dědek, řekl dedek. Ale tamto druhý, aby jsme to jeho nepřeslechli. Já to okamžitě odložil, ale víte, že už tam mezi náma se našli hamouni, který taky se zarazili, ale pak chrastali dál, protože já v tom toho dětka necítím. No a teď, ale tohle jsem už nevyprávěl těm svým vnoučkům, to už říkám jenom vám tady, pač vím, že se to neroznese o tu. Došli jsme k tomu k stánku, kde byl prostě ten normální zaměstnanec parku kultury nebo nějakého drobného zboží. Já pám, děti máme smůlu, turecké měli vyprodaný, on povídá, to byste tomu dal, co je tohleto? A pám, to je nějaký holicí mídlo. To je jako z Albánie holicí mídlo, že ještě přejou těm zabalený, on pár děti tam napsáno turecké mídlo. Já pám, jo pane, to já už jsem si koupil teď v poslední době takové věci, že tam bylo napsáno něco jiného, než co jsem tam dal. A on povídá, no nemůžu si pomoct, já to jen prodávám, já pan, tohle vám děti nekoupil. Oni, a dědinku, kup nám to a tohle, teď podám, tak já si řeknu. Tak dobře, ovšem, dovolte takový malý ponaučení, povídám. Tady u Martinka je to úplně lhostejný, ten s tím může dělat, co chce, až má ještě mléční zoubky, tomu narostou nový. Ale Zdeničko, ty už máš stálý zoubky, musíš si dát pozor, když ti ulomí se nebo vypadne zoubek, už ti nenaroste. A teď jako správný dědek instruktor. Povídám, podívej se, žádný nějaký tahání, hryzání, rozbalil jsem, to vypadalo skutečně jak mejdlo. Olíci, jako jak byly ty špalky, jo. Pán, takhle to uchop, kousni a špičák je v hajzlu.

Někdy jsem daleko, pak blíž, někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svém těle od pondělí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Už jsem mihnul?
2: Ještě nemihnul, Karle. Čekej.
1: No přátelé, my textaři musíme znát především vkus publika. A do toho vkusu my se potom strefujeme. V tomto případě, jak tedy bylo řečeno, máme stvořit hit pro děti. No a my víme, že dětem se líbí takové ty hlouposti jako ententýky, vašpalíky, čert vyletěl z elektriky, bez klobouku bos, natloukl si nos.
2: Tak já si to hned píšu. Ententýky, vašpalíky.
1: No, my samozřejmě nemůžeme tento vcelku primitivní text předložit dnešnímu dítěti tak, jak stojí a leží. Ty ententýky jsou dobré, jsou rytmické, dětem se budou dobře zpívat. Ale ty špalíky, ty bych vyrazil. Nejsou ani rytmické, ani soudobé.
2: Tak hmoždinky.
1: Správně, hmoždinky. Tak.
2: Takže ententýky, dvě hmoždinky, čert vyletěl z elektriky.
1: Tak čert, přátelé, ne. To by nám dopravní podnik dal. Nějaký šťoural by si to ještě vyložil, jakože cestovat v hromadných dopravních prostředcích je snad nějaké peklo nebo co. Takže v naší písni pojede tou tramvají dnešní normální mladý člověk. Bez kopyt, bez rohů, bez ocasu. A proč by měl cestovat tramvají, když dnes může použít metra?
2: Ano, jo? Takže teď to máme.
1: A z toho metra nám samozřejmě nevyletí, ale slušně vystoupí, prosím tě.
2: Takže teď to máme takhle. Ententýky, dvě hmoždinky, tak. Mladý člověk šel z metra.
1: Ano.
2: Bez klobouku. Text. Bez klobouku bos.
1: Další nesmysl, že? Mladý člověk, přátelé, mladý člověk a bos. U čerta, tam se to sneslo.
2: U všech čertů.
1: Ano, u všech čertů by se to eventuálně sneslo, ale náš mladý člověk bude samozřejmě obutý.
2: Tak já už to mám takhle.
1: A nebál bych se dát mu tam do toho průvanu čepici.
2: Dobře. Jo? Tak teďkon to máme takhle. Ententýky, dvě hmoždinky, mladý člověk šel z metra. Byl v čepici a obutý,
1: ano?
2: Natloukl si nos.
1: Tak vy sami cítíte, že teď je třeba odstranit poslední závadu. Jak si může natlout si nos, když ani nemůže vystoupit, dokud vlaková souprava nezastaví?
2: Myslím, že už to mám. Ententýky,

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: To je náhoda.
2: Pane, jak bylo vaše jméno? Já jsem zapomněl.
1: No Vrána přece.
2: Vrána, pravda, Vrána. No víte, už málem zapomněl, jak se jmenujete.
1: No jo, to nic, no. Hlavně, že jste mě ještě poznal.
2: Jo, to bych vás nepoznal, no, prosím vás. Jak jste řekl Vrána, jsem hned věděl, že vás od někaď znám.
1: No jo, právě. Teď už se známe tak dlouho a tak dobře, že?
2: No,
1: ale s tou vaší pamětí se to nějak horší, ne?
2: No tak jenom na jména, víte. To byste nevěřil, pane, pane Brabec?
1: Vrána.
2: Vlastně Vrána. To byste nevěřil? No víte, já vím, že nějaký pták jste a nikdy nevím, jaký.
1: No, no to nic, no, to víte, stárneme všichni, no, já taky.
2: Ale co pak, to by nebylo to nejhorší, ale představte si, já jsem vám byl, to by nebylo to nejhorší, víte? Já jsem vám byl včera u doktora a on mě řekl, že mám nějakou nemoc.
1: No to je horší. No,
2: něco jako z porcelánu nebo něco takového. Ne, počkejte, ze skla. Říká.
1: Ze skla?
2: No. Nějak jako sklo. Sklo.
1: Jo, tak a sklerózu.
2: Sklerózu. No, jo, tak nějak to říkám. Mě vám někdy něco napadne v hlavě, víte?
1: Jo.
2: Mě většina věcí vždycky napadá v hlavě. No a chci to vám říct a najednou koukám, už to nevím.
1: No jo. No tak to je právě ta skleróza, pane Hokr.
2: No jo. A to bývá i v hlavě, jo?
1: No jedině v hlavě, protože to je ztráta paměti.
2: No jo, tak to bude ono tohle, no.
1: No.
2: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
1: Jo.
2: Jména, čísla. Čísla teda.
1: No.
2: No a to třetí už jsem zapomněl. To ne... No... To byste nevěřil, pane Slavík.
1: Jak... Vrána.
2: To byste ne... Co?
1: Vrána.
2: Vrána? A co, letěla tady nějaká?
1: Ne, já se jmenuju Vrána.
2: Jo, jmenujete, Vrána. Má takový ptačí jméno.
1: No, ano. No to nic, no a my jsme mluvili o té vaší skleróze.
2: Jo, bo to ano, tak zkrátka, dobře. Jsem chtěl říct, ty... co jsem to říkal, nevíte?
1: No tak stěžoval jste si na vaši hlavu.
2: Na hlavu, že jo? No jo. To víte, už mě šediví, no jo.
1: No taky, no. Ale vy jste mluvil o té vaší špatné paměti, pane Hokrle.
2: No jo, tak paměť mám taky špatnou. Jako představte si, já jsem byl včera u řezníka, víte? A chtěl jsem si koupit 10 deka sklerózy.
1: Cože?
2: A 10 deka, no víte, co mi to zase ta tlačenka dělá? No to je, co mi to zase ta...
1: No tam... ta,
2: jak se to jmenuje, co mám?
1: Skleróza.
2: Skleróza, no co mi to zase dělá, no víte. Zkrátka a dobře... kde jsem to přestal?
1: No říkal jste, že jste byl u řezníka.
2: Jo, u řezníka jsem byl, víte?
1: No.
2: No a... U jakého řezníka jsem neřekl?
1: No, to jste neřekl ještě.
2: Já znám totiž dva, víte? Ten jeden to je sochař.
1: A no ten... dobře. Vy jste říkal, že jste si chtěl koupit 10 deka tlačenky.
2: Jo, tlačenky, aha, tak to je ten druhý, to je ten krejčí. Zkrátka, tak chtěl jsem si koupit 10 deka tlačenky, víte?
1: Jo.
2: Protože jak si... počkejte, proč já vlastně tu tlačenku chtěl koupit, ne?
1: No tak asi k jídlu, ne?
2: K jídlu? No jo, k jídlu, ano, k jídlu, jsem chtěl koupit k jídlu. Jak to víte?
1: Jak to vím, no. Tlačenka je si, myslím, přece k jídlu.
2: No tlačenka je k jídlu,
1: jídlu.
2: To se jí normálně takhle jako třeba salám, nebo
1: no,
2: tak
1: ano,
2: se
1: ano, správně.
2: To vy nevíte, tohle?
1: Jsem, že to vím.
2: No bylo, to bych se divil.
1: Já vím.
2: Tlačenka, neví ani tlačenka, no. No zkrátka, dobře. Zkrátka... kde jsem to přestal, co jsem říkal?
1: Říkal jste, že jste si chtěl koupit 10 deka tlačenky.
2: Jo, 10 deka tlačenky jsem si chtěl koupit, víte? Pač manželka chtěla dělat svíčkovou.
1: Svíčkovou z tlačenky?
2: Co?
1: No jestli chtěla dělat svíčkovou z tlačenky.
2: Z tlačenky?
1: No.
2: To já nevím, si ho to chtěla dělat, víte, asi do vaření nepletu, no.
1: No to je špatný, pane Hokrle, když už jste takhle popletený. No já už musím jít, tak já, a kam pak vy?
2: Já? Ale já jdu tady, jsem do toho tady. Do... Tady vedle toho, vedle... To nějak je to... Kousek tady. No. Vlastně tam jsem byl včera, já jdu dělat dneska jsem byl tady jdu. Do toho jdu, tamhle, do té...
1: Do samoobsluhy?
2: Ne, tam kousek vedle, tak spíš tam kousek tam...
1: Jo, ne, tak,
2: ne, počkejte, sem jdu vlastně do toho... Ne, tam taky, kam já to vlastně jdu, nevíte, kam já jdu?
1: Dáme.
2: Počkejte, já to mám někde napsaný, manželka mi to vždycky napíše. Já jsem zapomněl vám úplně kam...
1: Tadyhle máte nějaký lístek.
2: A jo, tadyhle, no jo, tady to mám, ano. Počkejte, já to musím hnedký... Co to stojí tady? Já jsem to mám trošku špatně.
1: Lístek v pravé kapse saka.
2: Aha, no jo, to já mám jenom napsaný, kde ten lístek mám hledat. Tady to mám, tady to mám. Taky není, to je zase ten telegram. Si představte, jsem dostal telegram od sestry, že se jí narodilo dítě, víte? Ani mě nepíšou, jestli je to kluk nebo holka. Tak teď ani nevím, jestli jsem strýček nebo tetička. Víte, kam já jsem? Tam já jsem to dal, já to měl na takovým jemným papíře. Mě už jim... No tak to už nemám. Bo mě něco sežral pes, víte, já mu s tím utřel hubu.
1: Poslyšte, já nemáte to připsaný na tom telegramu, já...
2: Na tom telegramu, ano,
1: počkejte. Tam máte něco rukou, tak...
2: No jo, tady to je, hele, manželka mi to napsala na telegram, no jo. Čekejte. Zajít za panem Vránou dluží nám 1000 korun. No jo, tak to už vím, no, mám zajít za nějakým panem Vránou, víte? On nám dluží 1000 korun. To jsou lidi, víte, no. Tak já naschledanou, já musím jít.
1: Naschledanou. No,
2: jak bylo vaše jméno, pane?
1: Stehlík.
2: Stehlík, pravda. Já vím, že nějaký pták jste a nikdy nevím, jaký.
1: Stehlík.
0: 101.1 FM Rádio Jihlava, vaše jednička s českým...

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý hled.

0: tehdy se ví, co Bůh chystá.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V našich intimních hovorech budeme mimo jiné hovořit také s umělci, jejichž hlavním tématem je láska. S umělci, kteří lásku zpracovávají nejrůznějšími způsoby a ta se zpětně promítá do jejich uměleckých děl. S mikrofonem jsme tedy zašli za avantgardním malířem Jaroslavem Mazalem. Mistře, hlavním námětem vašich obrazů je akt.
2: To je fakt.
1: No a také milenecká tematika. Diváky by určitě zajímalo, víte, kde berete zdroje inspirace? Protože vaše milostné motivy bývají někdy velice odvážné. Například si tak namátkou vzpomínám na obraz, který jste nazval Láska ve křoví, nebo jiný také zajímavý pohled na lásku, který jste nazval Láska klíčovou dírkou.
2: Ano, ten úhel pohledu je vždycky rozhodující. Já prostě chodím, dívám se a pak maluju.
1: Ano, vidíte, leckdy zajímavé věci. Podívejte, vaší doménou jsou ale přece jenom akty. Jak přistupujete k tomuto, řekl bych, citlivému tématu?
2: S láskou. S láskou bez této nejde. Umělec musí vzplanout, aby mohl tvořit. Já tvořím z jakéhosi vnitřního přetlaku. Jo, jakési vnitřní komprese.
1: Ano, právě proto jste také považován za zakladatele českého kompresionismu.
2: Vezměte si moje nejslavnější obrazy.
1: Tak vemu si rád, mistře, to bych ani nečekal. Vemu si tamhle ten, ten se mi líbí taky.
2: Nechte to ležet. Myslel jsem obrazně. Pane, já už maloval všemi malířskými směry. Realismus, surrealismus, během své dovolené s Čedokem v Havaně jsem zvládl i kubismus.
1: To je hezké. No a řekněte nám, co v současné době?
2: No tak já teď hodně spím a ty snové vize pak maluju. Takže momentálně se ubírám směrem, který se nazývá hajáismus.
1: No, podívejte, snad nic neprozradím. Když vám prozradím, že jste pro letošní rok hlavním kandidátem na cenu nejúspěšnějšího malíře roku v anketě o Zlatého slavíčka. Takže já vám gratuluji a děkuji vám za rozhovor.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Abych tak připomněl, jo, teď tam byla tam Helena Růžičková, která byla taky bezvadná, která vyprávěla o tom, tam byla jedna z otázek na to slunce, seno, jahody a ty ostatní ještě tyhle ty, a ona vyprávěla o té své kamarádce, jak byli u moře a tam točili jednu scénu do toho a jí ta kamarádka a ta spoluherečka neuměla plavat a musela točit scénu, jako tak jí dali takhle do moře, ona se strašně bála, jak šplouchla vlna, tak jí vypadly zuby, ta protéza. A teď se majdlu, teď nevím teda, co uviděl. A máme po filmování. Všichni producenti pod vodu hledali mezi škeblama zuby, zuby nikde. A když tak jako hledali ty zuby, tak tam stál hasič a povídá, já bych jí svoje počel, ale jestli budou. Ten producent povídá, podívej se, jako, Růženko, jestli by ti to nevadilo, jako on by ti teda, jako aspoň na ten záběr, že by si je nasadila, jako že se sněš, to se jako vemem to trošku takhle, tohle.
2: No, ale to chci se rád, jak já to snad nějak přežiju.
1: Jako jo. Dobře, tak ten vyndal ty zuby, oni to teda, jako aby to nebylo neapetitlich, tak je jako oprali, ona si je vzala, nějaké dělej. Já takhle stála v té hodě a jej na hovno, ty mě tlače, hodila mu jenom hodě. Teď ten asi ty kravo, a se nenajím, co bude. No ale já jsem se tomu smál, ale co se nestalo, asi za týden na to, když jsme to točili, tak tadyhle se mě už, ten, prostě jak mám normálně jako korunku, tak se mě to uštíplo. Takže mi museli tadyhle ty tři korunky sundat a abych nechodil jako kvasimou do Popraze, tak mě ten můj kamarád, ten doktor, udělal narychlo z pryskyřice takový, jako že se to nasadí a než mi teda udělají tu na, jako prostě normálně ty korunky, takže tohle to, když půjdu mezi lidi, tak abych měl ty z té pryskyřice. Tak jsem si to normálně položil takhle vedle telefonu, teď mě to bylo příšerně nepříjemně, tadyhle mě chybějí ty zuby, najednou telefon. A pam,
2: prosím.
1: A dubbing, dobrý den. Můžeme mluvit s panem Krampolem a pam, malý moment, on je na zahradě. Teď jsem hledal ty zuby. Povídám, kurva, kam jsem ty zuby dal. Pam, malinký moment, on je daleko na zahradě, tam kurv, já se jdu po něm podívat. Já počkám, pam, koneček se nasadil. Pam, ano, dobrý, jde. Takže to je prostě opravdu strašným způsobem ponížit.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Prosím kolegy Hrabětu, Weigla a Brucknera. Tak já ještě zopakuji větu, na které se hra zastavila. Přišel jsem se ucházet o princeznu Zlatovlásku.
2: Co pak Zlatovláska, ale i Melí. Všimli jste si, co se letos urodilo i Melí?
3: Strašně. V korunách stromů to vypadá jako nějaká orlí hnízda.
4: A víte, že i Melí je cizopasník?
3: Jděte.
2: No jo, my na to chodíme se synem, každý Vánoce.
3: A co je pravdy na tom, že přináší štěstí?
2: Jistě, jinak by to lidi nekupovali.
4: A jak vy to trháte?
2: No, syn vyleze na strom s pilkou a já čekám dole.
3: A jak se dorozumíváte?
2: Tak já na něj ze zdola zavolám, házej!
4: Jděte! A co, když je syn hodně vysoko a neslyší?
2: Tak to musím ještě hlasitěji. Házej!
3: A co syn?
2: Syn, když má to jmelí neřezaný, tak on zase zavolá, tak už bych to hodil.
4: Ale to on to hodí, až když je toho víc, ne?
2: No jo, to je vždycky celá náruč.
3: A to je slyšet, když to dopadne?
2: To víte, že jo, takhle to buchne.
3: Takováhle rána, tomu nevěřím. Vždyť jsou to jen větvičky.
2: No nelžu vám, takováhle rána.
4: No, to by probudilo i vola.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rád

0: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českými hity.
1: Chtěl bych napsat báseň,

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Dobrý večer. Tak řekli jsme hovory. Hovory H. Jde o to hovory o čem, hovory s kým, hovory proč. No, já bych řekl, že hovor, tedy pohovor, dohovor, rozhovor, je takovou základní, zásadní věcí. Já si myslím, že dokud jeden člověk mluví k druhému a druhýmu naslouchá, dokud si chtějí porozumět, dokud oba stejnými slovy míní stejné věci, dokud je mezi nimi dobrá vůle dorozumět se, porozumět si, chápat jeden druhého, do té doby je to s lidmi dobré, ba dokonce výborné. Ono se říká, že na počátku bylo slovo, dokonce jedna kniha tak začíná, že na počátku bylo slovo. Která kniha?
2: Nevím.
1: To nevíte? To byste měla vědět. Bible. No, vědět to nemusíte, souhlasit s tím nemusíte, to je samozřejmě, ale mohla byste to vědět. Ale jiný pán v jiné knize zase tvrdí, že na počátku byl čin. Který pán v které knize?
2: Nevím.
1: Taky nevíte. Johann Wolfgang Faust v knize Goethe. Ano. A já se do toho sporu nechci míchat, protože nakonec, až už bylo na počátku slovo nebo čin, že? Nakonec, co už mi o tom, toť otázka, jak říká třetí pán v třetí knize. Ano, to známe. Nebo ne? Známe, ano. Já myslím, že to je taková otázka asi jako třeba, co bylo dřív, jestli slepice nebo vejce. Taky problém, to je veliký problém. Co bylo dřív, slepice nebo vejce?
2: Slepička.
1: Slepička, aha. A z čeho pak se narodila?
2: Z vajíčka.
1: Z vajíčka. A kdo pak nám snesl vajíčko?
2: No já.
1: Sráje, teď beránek, který snímá hříchy světa. Já znám lidi, kteří nesnášejí vejce. Ale já myslím, že se nebudeme plést do těchto prazákladních otázek, protože, jak říkám, ať už je to tak, nebo tak. Já myslím, já bych dával takový návrh. Já, to je moje soukromá, to je jako soukromý pocit, já to nevnucuju, prosím. Kdo je proti, ať je proti. Já si myslím, že na počátku byla otázka, že člověk začal být člověkem tam, kde se začal ptát, hledat odpovědi, chtít odpovědi, znát a tak dále. Tam, kde narovnal páteř a podíval se nahoru a viděl, že kromě potravy existuje taky hvězdné nebe. Tam, že se poličtil, ale nebudeme se plést do těchto ošemetných velikých otázek. Já myslím, že zůstaneme u takových malých, maličkých věcí, prostých, každodenních, jako je třeba tahle krásná houpací dřevěná židle. Připomíná mýho koně za mého mlada.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio